0: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
1: Je to bizárné, naprostej, co?
0: Jasný. A ještě je dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový, jako třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
1: Že si nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
0: Já nevím, co to může znamenat, ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé.

že jsem to přestal. Jo, je už 8:30. Znovu se dívám na hotelovou chodbu. Zda tam není někdo, s kým bych si mohl pokecat. Není. Nevadí, dojdu si na záchod a znovu si vyčistím zuby. To nemůže nikdy škodit. Vedle v pokoji zvoní telefon. Slyším Světlanu, naší konferenciérku, jak s někým telefonuje a svým příšerně pisklavým hlasem mu říká da, chorošu. Musím si dát majzla, abych jí nepotkal u snídaně. Mám jí už plné zuby. Rozhoduji se. Rychle dopíši tuhle stránku a půjdu na snídani. Vcházím do restaurace a tam samozřejmě sedí Světlana. Hned jak mě zmerčí, srdečně na mě mává. Nedá se nic dělat, musím k ní. Nasazuji upřímně srdečný výraz velikého potěšení. Mláčik ještě spí? Ptám se. Dá, piští Světlana, a spusí jí padáku z pirošku. Slyšel jsem tě telefonovat, tak jsem vstal, abych s tebou posnídal. Lžu, jak když tiskne. Volala jsem tetě, vysvětluje Světlana. Je to matka mého bratra, který pracuje v Polsku. Přemýšlím, jak může být teta matkou jejího bratra, ale neptám se na to. Světlana pokračuje. Vezmu si tam vaši plastínku, dostala jsem hrnaně, teta má stereo. Co jsi zdala k snídani, Světlánko, vyptávám se. Jaječnicu, piští, tak si ji poručím taky a ještě smetanu a máslo. Znáš, František, já vstretila věngrýský chlebiat from Magda Bodiová, já jim vzkázala, že já rabotaju s vámi, s Schellingerom a oni skazali, že oni neznájí. No tak já skázala Ringo Čech a oni si ho znali. Seš si jistá? Vyzvídám, protože je mi jasné, že mi ta koza podkužuje. Šur, nepravdu já bych neskazala, dušuje se Světlana. Je na čase, abych vysvětlil zvláštní mluvu, kterou v exponovaných pasážích nepřekládám, ale píši doslovně, protože to dotváří atmosféru okamžiku, který popisuji. Hnidopich oprávněně poznamená, že to není ruština. Má pravdu. Zaměstnanci Gostkoncertu a logicky i naše průvodkyně se snažili, abychom jim rozuměli a tak prokládali jednoduché věty v ruštině, fragmenty z angličtiny, němčiny, polštiny a dokonce i z maďarštiny. Zkrátka slova, která se naučili při provázení různých uměleckých skupin. 6 neděl je normální doba zájezdu do Ruska a tak obě děvčata disponovala řadou cizích slov, která ráda používala. Servírka mi přináší míchaná vajíčka. Je, František, piští úražně Světlana. Já kazala jaječnicu pěret taboj a mě oni ještě nedali. Nástrká mi svoje vajíčka, jes. Servírka posune talíř zpátky ke mně. Světlana si objednala dřív, vysvětluju. Jaječnica dla inostránca, povídá servírka a odchází. Když jsem cizinec, tak mám přednost. Je to docela hezký ruský zvyk, ale znovu přesouvám talířek ke Světlaně, která se pouští do vajíček. Potom bez placení odchází, neb je jasné, že platit budu já. V pokoji si lezu do vany. Asi za 10 minut zvoní telefon. Volá Valia a vysvětluje mi, že do Moskvy nemůžeme vlakem, jak jsem chtěl, ale musíme letadlem. Jdou na mě mrákoty. Mám hrůzu z letecké dopravy a ze sovětské extra. Kdo se nikdy neproletěl na vnitrostátních linkách v Rusku, ten to nepochopí. Polovina letadel létala ještě ve velké vlastenecké válce a na většině ani neodmontovali kulomety. Navíc piloti, většinou též váleční veteráni, startují i přistávají střemhlav a já si na to nemůžu zvyknout. Navíc je mi jasné, když mají bordel ve všem, proč by ho neměli mít při údržbě leteckého parku. Je to strašné a jdou na mě mrákoty. Co se dá dělat? Je-li to vůle boží, přežijeme. Není-li, nepřežijem. Dnes je svatého Mikuláše. Je mi děsně smutno. Já zde bez dětí a bez Magdy. Že já vůl jsem sem jezdil. Už mě nikdo nikdy nikam nedostane.
Jdu se podívat dolů. Kluci sedí v restauraci a čekají na jídlo. Proč jste na mě, vyvolové, nezabouchali, když jste šli na jídlo? Vyčítám jim a uražen odcházím zpátky do pokoje. Co jim teď budu sakra dělat? Vlezu si znovu do vany. Venku začíná sněžit a brzo budou Vánoce. Z vany lezu do postele a čtu si knížku o Karlu IV. Co jsem začal číst tuhle knížku, tak ho přestávám mít rád. Pro jeho odporný vztah k Židům. A kdo nemá rád Židy, je u mě vůl. Antisemitismus je debilní dědictví našich slovanských předků s holými prdelemi a prázdnými makovicemi. Pogrom je příspěvek slovanské kultury světu. Já mám Židy rád a obdivuju se jim pro jejich mimořádnou inteligenci a schopnosti, i když přiznávám, že je mezi nimi taky spousta volů, ale to je tak v každém národě, ale jako celek jsou jednička. Škoda, že nejsem Žid, no, co se dá dělat, usínám. Někdo mlátí na dveře, jsou už 2 hodiny odpoledne. Je to Schillingra, udobřuje mě. Mysleli jsme, že spíš, proto jsme na tebe nebouchali, vysvětluje mi. Jdeme do drogérie, nechceš jít s námi? Ne, Jirko, díky, ale kup mi čaj. Oblékám se a jdu na oběd. V restauraci sedí mamut s Kubešem a hovoří o leteckých katastrofách. Oznamuji jim, že do Moskvy musíme letět a vše znovu důkladně probíráme. Kubeš je toho názoru, že v Rusku na vnitrostátních linkách by měli mít všichni cestující padáky. Hovno, povídá mamut, na co ti bude v ruském letadle padák, ty vole? Všechno, co dělají, jsou zmetky. Buď se neotevřou dveře, protože jsou sfušovaný, nebo se neotevře padák, protože je taky sfušovaný. Pohřbějí tě ve sfušovaný rakvi do jámy lajdácky vykopaný. Víme, že mamut říká pravdu a mlčíme. Přichází Valia a protože se s ní nechci hádat, tak mizím. V hale potkávám Jirku s Kavlima, ptám se jich, zda mi koupili čaj. Nekoupili. Ty vole, my jsme tam vůbec nedošli do té drogérie. Tam je tak děsný mráz, že se to nedá vydržet. Požádáme nějakýho Rusa, který mu to nevadí, aby nám čaj koupil. Vracím se zpátky do svého pokoje. Koukám na chodbu, zda po ní nejde někdo, s kým bych si mohl pokecat. Nejde. Čumím z okna. Venku sněží. Představuju si, jak do pusté tajgy padá Éro s nejlepší československou rockovou kapelou. Z protějšího rohu vyjde babka a prodírá se vysokým sněhem. Říkám si, jestli upadne, spadneme. Jestli neupadne, doletíme v pořádku. Sotva si to řeknu, baba se zamotá. Stuhnu. V poslední chvíli vyrovná balanc a potácí se dál, až zmizí za rohem. Zlobím se na sebe za svou pověrčivost a slibuji si, že už nebudu pokoušet osud. Scházím do haly a ptám se recepčního, jaké číslo pokoje má Jirka Schillingr. Dědek recepční dlouho listuje v knize a pak mi říká, že tu nikdo takovej nebydlí. Jdu pěšky po schodech a v každém patře řvu Schillingr, Schillingr. Ve čtvrtém Jirka vykukuje a zve mě dovnitř. Jirka i Kavale ležejí v posteli a čumějí na barevnou televizi, kterou si tady Kavale koupil na černém trhu. Obraz je celý zelený, ale Kavale má pocit, že udělal děsný kauf. Sedí u nich Honza Francl, moje osobní garda, a nudí se s nimi. Oznamuji jim, že musíme do Moskvy letadlem. Jsou tím všichni vyvedeni z míry a tak znovu probíráme možnosti případné havárie a zda máme vůbec nějakou šanci, kdybychom padali. Schillingr uzavírá debatu, že vše je v rukou božích a my souhlasíme. Kavale prosí Jirku, zda by mu nepodal lžičku na čaj. Ten mu ji háže, ale trefí se rovnou do popelníku plného vajglu. Kavale má vztek a sype popel s vajglama do hrnku, o kterém si myslí, že je Jirky. Hrnek je můj a tak mám po čaji. Všichni se tomu smějeme mimo Kavaleho. Jirka dělá, že mu popel v čaji nevadí. Bere svůj hrnek a pije čaj plný vajglů s hlasitým mlaskáním. Schillingr je sekáč, na kterýho nikdo nemáme.
Do pokoje nahlíží Béda Maruštík, ale když vidí, kdo tu sedí, tak hned odchází. Má své povinnosti. Protože to musím vysvětlit, poruším na chvíli opět deníkový charakter této knížky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To
2: už... Měli bychom, zasloužili bychom, si jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi. Tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře, mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022, ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média,
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize. Nebo
1: pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30.
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá. A Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem platí to též, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem. A naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhleté věci je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Friedrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska, to vím až dodatečně, bylo 41. V té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak

0: irácky ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak tak ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s apriorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený?
0: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Gendhard, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí slyšet ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mně bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty. Ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou, a v Čechách dominovala Občanské fórum a na Slovensku Verejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje, a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek. Tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci, a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
0: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat, my chceme mít tu jednu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie a tečka o tom není. A to jsem

Já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo neoficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto jasné.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem děkujeme to nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

ale věř, že svět je náš, nic víc. Nic mín, co teď přát si víc, než jarní loukou projít. Ruku v ruce, i když začne listopad, spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic míň, takových známých pár, co ti slíbí. Nebeské modři snést možná víc, ale vždyť

ne, neboj se nic. Pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné získat na oplátku navždy lásku tvou.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velký obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš, mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v Partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Tak se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu s tím, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum z tému ohledně těch stranických preferencí.
2: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší a to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, je... na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tím přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: V tom se nic nezměnilo. Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený teda, vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné, ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl, jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: knihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Nepatříme mezi vrahy. Než se mnou byl Petr Zápotocký ochoten mluvit, vyměnili jsme si několik dopisů. V posledním jsem mu už dost naostro psal, stejně vám nikdo nevěří. A teď zareagoval. Přišel dopis, přijeďte. Moc jsem toho o něm nevěděl, když jsem se vyptával, nenašel se nikdo, kdo by o něm mluvil hezky. Snad jen vychovatel Bartoň z Valdické věznice, řekl jenom, zvláštní člověk, nejsou s ním problémy. Vrchní soud v Praze potvrdil v listopadu 2004 doživotní trest pro Petra Zápotockého, narozeného roku 1964. Soud ho uznal vinným, že v říjnu 2003 zavraždil 73-letou Květoslavu Šátkovou z Cerhenic na Kolínsku. Její tělo se dosud nenašlo. Zápotocký čin popírá. Usvědčila ho však analýza DNA z krevních stop zajištěných v domě oběti a řada nepřímých důkazů. Vy jste nechodil k soudu, vás zastupovala advokátka?
1: Byl jsem u soudu. Když mě zavřeli a když jsem byl ve vazbě. Když jsem viděl, že už na mě soudí odvolačku, ani jsem tam nešel. Protože soudu předsedala taková soudkyně, která utrpěla rodinnou křivdu a všechno zamítá.
0: Jak to víte?
1: Tak, vím o lidech hodně. Třeba o mém vyšetřovateli, který poslal už několik lidí do vězení za křivý obvinění.
0: Co o něm třeba víte?
1: Třeba, že poslal do vězení člověka, který měl spáchat loupežné přepadení o nějakých 100 kilometrů dál, než v té době byl. To nemohl za hodinu stihnout, když byl 150 kilometrů daleko. Ale svědek řekl, že to udělal, že tak vypadá, tak ho odsoudili.
0: Tím jste chtěl říct, že máte odhad na lidi, i když získáte minimum informací?
1: Ne. Už první věc, co mi můj vyšetřovatel řekl. Pane Zápotocký, já nejsem jako váš minulý vyšetřovatel, pan Kučina. A dneska vím, že je ještě horší než ten Kučina.
0: Jak to myslíte?
1: Protože ten mě dostal na 14 let.
0: A po 10 letech vás pustili?
1: Po necelých 11 letech mě pustili. 5 měsíců jsem byl doma a pak mě znova odsoudili.
0: To byl váš první případ, pokus o vraždu té paní ve vaně?
1: No.
0: A to jste taky neudělal?
1: Ne. Nebyly tam moje stopy. Když se z té vany probrala, začala volat sousedku. Volala sousedku a říkala, že byla přepadena neznámým člověkem. A při třetí nebo čtvrté výpovědi už říkala, jo, přepadl mě Zápotocký. Při další výpovědi pak řekla, že jsem se jí představil.
0: Že jste se jí představil?
1: No, že jsem se jí představil. Ale po první výpovědi řekne, že jsem to já nebyl, že to byla neznámá osoba. Vůbec nikdo nevěděl, jestli v tom bytě pachatel vůbec byl. Nikde žádné stopy, žádné otisky, nikde nic.
0: Jak si to tedy, pane Zápotocký, vysvětlujete?
1: To je jednoduchý. Když o vás policajti řeknou, že jste osoba několikrát soudně trestaná, že vám nemůžou věřit, tak na vás hodí všechno. Vezměte si to. Když mě soudili minule, tak to bylo za to, že jsem měl přepadnout nějakou paní Válovou, to je sousedka. A teď mě soudili za paní Šátkovou, která se ani nenašla.
0: A kde je ta paní Šátková?
1: Oni už říkali, že ji našli. Tak jsem psal advokátce, ať mi zjistí, co je. To, že paní Šátková byla objevena, jsem se dozvěděl až z toho dovolání, když mi ho zamítli.
0: Samozřejmě mrtvá.
1: Já nevím. Já nevím nic. Nevím vůbec, jak zemřela, kdy zemřela, nic.
0: Ale to je jednoduché, máte všechno ve spisech.
1: Já nemám nic ve spisech. Já nemám nic, pane Xavere, já nemám nic.
0: A jak vás soudili?
1: Mě soudili na tom, že policajt řekl, že jsem zabil. Tak jsem zabil. Přitom mrtvola nikde. Paní Šátková je nezvěstná, ale mě obvinili za vraždu. Nemají mrtvolu? A proč mě obvinili za vraždu? Jen na základě jména.
0: Ale našli tam vaše stopy DNA, to je důkaz.
1: To je důkaz.
0: Není?
1: Je to důkaz.
0: A kde se tam ty stopy vzaly?
1: Kdybyste četl celý ten trestní spis.
0: Váš spis údajně není k dispozici, to je zajímavé.
1: Není k dispozici.
0: Ne. Kde se tam vzaly ty stopy?
1: Nemám ponětí.
0: Nemáte?
1: Ne.
2: Ještě tam jsou dvě věci. Vy jste, tuším, tu paní Šátkovou znal.
1: Jo, vždyť bydlela asi 100 metrů od mýho baráku. Paní Válová vedle paní Šátkové. A ten její syn, když mě odsoudili, řekl... Ne mně, já seděl, ale řekl mému bráchovi, až se vrátí, tak ho zabiju. Za to, co udělal. Já jsem se vrátil a jsem živý. Normálně jsem s ním mluvil, seděl jsem s ním v hospodě u piva, šli jsme spolu domů. Říkal mi, já nevěřím, že ty jsi to udělal. A já mu říkám, a proč jsem za to odsouzený?
2: Nějací kamarádi tvrdili, že jste jim dlužil peníze a poté, co vás obvinili, jste jim ty peníze vrátil.
1: Ne, já jsem nikomu nic nedlužil.
2: To bylo vymyšlené?
1: Zaplatil jsem útratu 4 000 v hospodě. A paní Šátkové se ztratilo asi 5 000.
2: V bytě?
1: Když přišli do bytu, teda, když přišla 12. nebo 13. do bytu policie s dcerou, tak u telefonu byly peníze. Ve skříni peníze, nikde se nic nestratilo. Dcera nic nezjistila.
2: Jak to víte?
1: Vždyť to je všechno ve spisu. A oni mě řeknou, že jsem měl ukrást peníze. Zaplatil jsem 4 000 v hospodě. A teď vyšetřovatel zjistil, že v tom baráku jsou peníze. Říkal 4 a asi 2 500, takže dohromady se u ní doma našlo asi 6 500.
2: Jak si lidé tam v Cerhenicích vysvětlovali, kam zmizela paní Šátková? Co se tam vyprávělo, nevíte?
1: Říkali, že asi 18. nebo 19. už jeden člověk mému kamarádovi říkal, že jsem měl přepadnout paní Šátkovou. Zeptal jsem se, a kdo to říkal? No prý Jirka Veselý. Já na to, tak ať to říká. Předtím už mi to volala Blanka, kamarádka, říkala, Petře, víš, co se stalo? Víš, co se děje? Říkám, že nevím, že jsem teď přišel z hospody, seděl jsem tam s Mírou. Celé Cerhenice prý hledají paní Šátkovou. A ona říká, Petře, ale oni půjdou po tobě. A já říkám, ať přijdou. Ať si zjistí, co chtějí.
2: A jak se to tedy stalo? Já pořád nerozumím jedné věci. Vím, že jste se k tomu nikdy nedoznal, ale to DNA se tam našlo. Tvrdíte, že to tam pohodila policie, nebo kde se to tam vzalo?
1: Já vám něco řeknu. 24. října 2003 přijeli policajti a ptali se mě, co dělám, kde dělám, s kým se bavím a tak. A já říkám, proč bych vám to říkal? To si zjistěte. Ptali se mě Curda a Stejskal z Prahy. Tak jsem jim to řekl a oni mi řekli, pane Zápotocký, jste ochotný nám dát krev a otisky? Já říkám, já vám dám všechno. Já mám čistý svědomí. Tak jsem jim dal otisky, všechno, bylo asi 10 dopoledne. Dojel jsem s nimi do nemocnice, dal jim otisky, vlasy, sliny, krev. A oni mezi tím vůbec na to neměli nárok. Jeli do mého bydliště a dělali domovní prohlídku. Ale na jakém základě? Nebyl jsem z ničeho obviněn. Proč tam ten policajt jel dělat prohlídku? Kdo mu dal k tomu povolení? Nějaká Danuše Krejčová, státní zástupkyně? Nevím. No a přijeli ti kamarádi, co se mnou byli jako svědci. Ty vyslechli, potvrdili, že se chovám úplně normálně a že vůbec nic. Asi v 5 hodin mě odvezli do zaměstnání a přišel policajt přímo na pracoviště. Řekl, abych mu dal svoje věci na expertízu. A odvezli mě domů. 24. jsem jim dal krev a DNA z krve udělají za 3 dny. Někdy za 2. Ještě než jsem odjel s policajty na odběr krve, říkal mi nějaký Karel Bremstein, Petře, protože on už mě několikrát zatýkal. Hele, přijedeš sem ve středu 29. a uděláme zkoušku na detektoru lži. Já říkám, jo, přijedu. Odvezli mě domů, pak jsem jel zase do práce, pak jsem měl zase noční, pak jsem šel znovu do práce a když mělo být 29., měl jsem jít na další noční. 27. října jsem ale dostal rýmu a když jsem přišel domů, tak jsem si lehl a kurýroval se, protože jsem za 2 dny měl jít zase do práce. A mezitím jsem měl jít na nějaký detektor lži. Kdybych šel na detektor lži, co mi tam řekne?
2: Takže vy jste tam nešel?
1: Ne, ale víte, proč jsem tam nešel? Protože v Kolíně žádný detektor lži nemají.
2: Vy jste tam nemohl jít?
1: Ne, nemohl, ale proč bych tam chodil? Ale už toho 29. měli mít výsledky DNA. Ale ty byly negativní. Tak poslali moji krev do Brna na správu Jihomoravského kraje a odtamtud jim 31. poslali, že se shoduje.
2: O čem to tedy svědčí?
1: O čem to tedy svědčí? Že moji krev zneužili, protože žádnou krev neměli. A když dělali otisky v bytě, našli tam otisky. Já jsem jim dal svoje a ty se neshodovali. Tak napsali co? Že je málo znaků, že se to neshoduje. To už museli poznat, když dělali ty otisky. Zkušený kriminalista to pozná. Tak proč si brali otisky ode mě?
2: Znal jste se s tou paní Šátkovou dobře?
1: Ne, vždyť to byla zdravotní sestra.
2: To neznamená, že se znáte, pane Zápotocký.
1: Ale vždyť jsem kolem ní chodil. Byl jsem 5 měsíců doma a když jsem šel do hospody nebo jsem někam jel, šel jsem vždycky kolem jejího baráku.
2: A byl jste u ní doma?
1: Ne.
2: Nebyl, tak dobře jste se neznali?
1: Ne.
2: Vykali jste si?
1: No, pozdravil jsem ji.
2: To, na co se teď budu ptát, vím z médií. Jestli něco říkám špatně, tak mě opravte.
1: Pane Veselý, já nemám z médií nic. Já jsem o sobě v médiích nic neslyšel. Jenom advokátka mi řekla, že o mě vysílali na Primě, když mě dali do vazby, jinak jsem o sobě nic nečetl.
2: Někde jsem četl, že jste některé věci, které patřily paní Šátkové, rozprodal po bazarech a dokonce pod svým jménem. Jaká je pravda?
1: Já vám něco řeknu. Moje jméno zneužili. Mě dali do vazby na základě 211 za to, že jsem paní Šátkovou zabil. A potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu. Už jsem seděl za loupežnou vraždu, tak to bude loupežná vražda. U paní Šátkové se nic nestratilo, dcera to řekla. Ale mě dali do vazby a potřebovali, abych to udělal jako loupežnou vraždu, tak taky potřebovali, abych někde něco prodal. Takže už 16. října jsem měl prodat v Peckách v 1:30 prsten a nějaký hodinky na řetízku. Když jsem si to tak bral zpětně, tak 16. v 1:30 jsem doma spal, protože jsem měl po 12-hodinové směně. A 16. října v 1:30 mají v Peckách v zastavárně zavřeno. To ať zkouší na někoho jinýho. Že jsem se tam měl podepsat já, Petr Zápotocký. On se někdo podepisoval z mojí občanky, ale tam na tom papíru to bylo napsané špatně. A pak to bylo dobře. A kdo to podepisoval? Zápotocký. Ale jak jsem to mohl podepisovat v 1:30, když jsem doma spal? A když oni měli zavřeno? Tak kde to žijeme?
2: Soud to viděl jinak, že? A proč by někdo proti vám dělal komplot? Proč?
1: 31., když pro mě přijeli policajti, naskákali na mě a já jsem se ptal, proč? Řekli mi jen, dejte ruce dozadu. Já jsem byl v práci, v 9:30 mistr říkal, máš jít na bránu, je tam nějaký policajt. No divil jsem se, policajt? Furt mě otravujou. Tak jsem tam šel a on už stál za dveřmi. Skočil na mě, hned mě svázali a hned šup do auta. A v autě mi i vyhrožoval.
2: Jak vám vyhrožoval?
1: A škoda o tom mluvit. Víte, ten policajt mě asi nemá rád.
2: Proč?
1: Já nevím. Křičel něco o svojí rodině. Když jsem se ptal, co se děje, tak mi nikdo nic neřekl. Až v Praze, když jsem přijel na tu Bartolomějskou a tam 5 policajtů. Jediný, koho jsem tam poznal, byl ten Curda. Říká, pane Zápotocký, dobrý den. Já říkám taky, dobrý den. Co se děje, proč mě sem táhnete, nebo co? On nic. No a pak mi řekl, pane Zápotocký, obvinujeme vás z vraždy podle paragrafu 219. Já říkám, tak z vraždy? A koho jsem zabil? Zabil jste paní Šátkovou. Ale paní Šátková je nezvěstná, tak jak jsem ji mohl zabít? Na základě DNA.
2: Teoreticky, i kdybyste zabil paní Šátkovou, myslíte si, že doživotí je přiměřený trest?
1: A já jsem nikoho nezabil.
2: A kdybyste byl soudcem?
1: Pane Veselý, nechte to. Já vám něco řeknu. Já nikomu neublížím. Lidi, co mě znají, vědí, že jsem proti násilí. Říkají o mě, že jsem násilník, ale přitom to není pravda. Já jsem neublížil nikdy nikomu a mohl jsem.
2: Dobře, ale do konfliktu se zákonem jste se dostal už kdysi.
1: Několikrát.
2: Několikrát. Ale abychom si říkali pravdu, to bylo co? Taky komplot?
1: Taky komplot?
2: Nebo co to tedy bylo, když jste se potkal se zákonem, když vás poprvé obvinili z něčeho ještě dávno před paní Šátkovou?
1: Jo, tak seděl jsem za těžké ublížení na zdraví. Loupež. loupež, kterou jsem měl spáchat na paní Hlinkové.
2: Jasně, ale těžké ublížení na zdraví, to mi s tím, že jste nikomu neublížil, nejde dohromady.
1: Bylo to jako pokus těžkého ublížení na zdraví.
2: Pokus? Vy jste nechtěl ublížit?
1: Ne. Prý jsem měl v ruce boxera. Prý jsem chtěl zmlátit dva kluky na zábavě v Přelouči. Za to jsem dostal 26 měsíců.
2: To vás někdo obvinil?
1: No, obvinili mě.
2: A není to pravda?
1: A já byl ožralý. Na nic se nepamatuji.
2: Čili je teoreticky možné, že když jste opilí, máte takové nějaké sklony k násilí?
1: Já... Víte, kdy jsem byl naposledy opilý? V minulém tisíciletí. Já jinak nepiju.
2: To není moc. To je 7 let.
1: Když jsem byl naposledy venku. V 92. Teď, když jsem byl venku, myslíte, že jsem se někdy opil?
2: 5 měsíců jste byl venku?
1: 5 měsíců.
2: Při nejmenším jste říkal, že jste chodil do hospody, tak to jste pil kolu?
1: Ne. Tam jsem vypil tak 3-4 piva, ale abych byl opilý, abych nevěděl, co dělám, tak to ne.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Počkejte, zachytil jste ten jeho tweet, když umřela Dana Němcová?
2: Chartistka.
1: A jak on jí pochvál za ten dizent a to, za tu statečnost? Nepochopil, že to bylo namířený proti němu.
2: To je, celý. To je normálně...
1: Hele, ten borec nemá záklopku drzosti.
2: Na to je taky terminus technicus.
1: Jo. Na Pavla.
2: Ne, na tu situaci. Nachcat někomu na hrob.
1: To se řekl nádherně.
2: No, ale to se říká.
1: To se řekl nádherně.
2: A to je hrozný, když prostě aparátčík komunistický. Tady ježišmere, ten měl chodit po špičkách a říkat, a proba, ať už je to 3 dny, ať se mě na to nikdo nezeptá, na tu Němcovou. No to je úplně šílený.
1: Hejte, já už se nemůžu dočkat letošního 17. listopadu. Já vám říkám, že on půjde ten průvod z Albertova na Národní.
2: Ne, to už máme, to už jsme řešili.
1: No, říkám, ale jak ho sleduju,
2: tak to vy chcete uzavřít sázku, mimocí, že jo?
1: Už jsme nějakou uzavřeli, nebo ne?
2: Ne. Já vám říkám, že bude na dovolené. Jestli jenom trošku chytrý, bude na dovolené.
1: No a teď se ukazuje, že není, že on je tak drzej. To není chytrost, on je tak drzej. Víte, proč to je? On pochopil vlastně, co mu společnost naše umožnila, co mu jeho voliči umožnili. Vlastně, že už ta minulost je pryč, tu smil v těch volbách. Takže už není žádný rozvědčík, agent Pávek a to je Havel. Má tu koloběžku, takže už se vlastně může chovat jako Havel a to mu projde. To nemá nic společného s chytrostí, to je jenom to, co mu fakt dovolí společnost a média.
2: Pane Holče, pozor, brzděte. Co mu projde? U koho mu to projde? Mně se z toho zvedá kufr a já jasně. Vždycky budu říkat, že to je na poblití a že jsme dosáhli ten kocáb má absolutní
1: pravdu. Jasně, ale já vám říkám, my jsme disidenti.
2: My jsme disidenti, když se to může.
1: Protože jsme menší, ale já...
2: Kdyby na nás klekli, tak budeme taky
1: zpívat. Protože jsme, myslím, disidenti metaforicky, protože jsme menšině. Prostě... To se sem přinesl vy z České televize.
2: Já jsem to měl dělat.
1: A víte proč? Protože prostě u většiny společnosti a v médiích mu to projde. Kdyby to udělal Babiš, tak je okamžitě estébák a všichni si z něj budou dělat prdel a to. Tady máme Pavla, který má ještě horší minulost a vlastně mu to projde. A na Twitteru má 1000 lajků za to.
2: Víte, co mě nejvíc vytáčí, když někdo řekne, že to odpracoval?
1: Jo, a nebo, počkejte, to je jedna věc, a že z toho vyrost.
2: Nebo že z toho vyrost. No tak já nevím, jestli někdo, když někdo zavraždí, tak potom to odpracuje, nebo...
1: Já jsem na něj, já vám musím říct, já jsem na něj včera koukal, on je menší než Petr Fiala, jak z toho mohl vyrůst?
2: Kdo?
1: Pavel.
2: On je menší?
1: Jo. Tak jak z toho mohl vyrůst, ne?

0: momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme
1: Andrej
0: strašně
1: Babiš
0: divit,
1: přeci,
0: co tady
1: přeci,
0: jako
1: přeci
0: bude.
1: Vládnul,
0: co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasné, ale nemáte ministry. Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Je mezi těmi odborníky Ivan Bartoš.
0: Zítra,
1: víte kam mířím?
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně,
1: vyřídilo se už 100 000 žádostí. Tady sice kandiduje za přísahu.

0: Prahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
1: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
0: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
1: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že je z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vláda schvaluje prodej Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná společnost. Zeptám se pana místopředsedy Mertlíka, koho pro tu musku tady navrhuje, říká na úvod Miloš Zeman. Tady vidím předsedu fondu, takže jsme vás téměř zcela vyčerpali, pane generální řediteli. Ale nedejte se, my pokračujeme dále a vám přejeme dobrou noc. Pan předseda Hrubý je ještě mladý, odolný a jistě tady s námi rád zůstane. Vytáhněte si tedy materiál, který se týká musky. Předpokládám, že předkladatelem je opět pan místopředseda Mertlík. A to společně s panem ministrem Gregrem. Takže kdo z vás přednese úvodní slovo, prosím? Ptá se a významně se rozhlíží po ministrech sedících u velkého oválného stolu. Tak já si to úvodní slovo, když dovolíte, vezmu. Sbírá odvahu ministr financí Pavel Mertlík. Máme situaci, řekl bych, blbé privatizace, kde díky procesům v minulosti stát ztratil majoritu v této důležité společnosti. A je ve velmi nevýhodném postavení, kdy si tam majoritní vlastník dělá, co chce. Majoritní vlastník navíc uskutečnil to, že se nedávno skutečně stal majoritním vlastníkem. V doslovném slova smyslu tedy překročil hranici 50% a dle zákona nám nabídl odkup za cenu odpovídající příslušnému průměru ceny tržní, což bylo za nějakých 580 nebo kolik milionů korun, což bylo za Mosteckou uhelnou, za polovinu téměř Mostecké uhelné společnosti, skutečně poměrně málo. Pak to vylepšil zvláštní nabídkou ve výši 650 milionů korun. Tato nabídka je navýšena asi o 24% proti té tržní ceně akcií na trhu, pronáší ministr Mertlík. Následně přichází s konkrétním návrhem řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, abychom tuto nabídku ve výši 650 milionů korun akceptovali a problému Mostecké uhelné společnosti se zbavili. Druhá alternativa, která je tady zapsána v návrhu usnesení a v tom materiálu, je alternativa, kterou doporučuje ministerstvo financí. Ta spočívá v tom, že by se tato nabídka nevyužila a místo toho se provedlo standardní výběrové řízení. Představuje Mertlík dvě varianty řešení tak, jak jsou popsány i v materiálech, které mají ministři na stolech. Já osobně, byť bych měl být loajální ke svému ministerstvu a ten materiál byl zpracován předtím, než jsem tam přišel, tak si dovolím jistou neloajalitu v tomto případě, jak si realizovat. Důvod je ten, že vím, a to v tom materiálu napsáno nějak výslovně není, ale realita taková je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Fond národního majetku se v nedávné minulosti snažili sehnat alespoň nějakou indikaci zájemce. Vysvětluje přítomným ve svém dlouhém monologu Pavel Mertlík. V místnosti panuje čím dál větší nesoustředěnost. Pánové, klid! Prosím vás, rušíte, okřikuje ministr Miloš Zeman. Pavel Mertlík pokračuje. Vypadá to, že ti většinoví vlastníci jsou skutečně jediní, kdo o to mají zájem. A já se velmi obávám, že kdybychom dali přednost usnesení, které navrhuje ministerstvo financí, tedy moje ministerstvo, tak bychom mohli být v situaci, že za několik měsíců uzavřeme výběrové řízení s tím, že nemáme žádného zájemce, nebo zájemce jediného, opět téhož. A možná za horších podmínek. Tato pasáž Mertlíkova vystoupení je samozřejmě velmi důležitá. Mertlík zcela otevřeně nedoporučuje řešení, které navrhuje jeho ministerstvo. Tedy, aby nový vlastník státního podílu vzešel z výběrového řízení. Bál se toho, že stát ve výsledku dostane za podíl méně peněz, než kolik nabízí EPN v přímém odkupu. Poté Mertlík vysvětlí i rizika přímého odkupu, který ovšem sám prosazuje. V tento moment se Mertlík ukazuje být dobrým prognostikem. Ostatně posuďte sami. Riziko, které představuje naopak řešení navrhované ministerstvem průmyslu a obchodu, je to, že prostě jde o přímý prodej. Můžeme být obviněni, že to prodáváme velmi lacino, což je fakt. Uvědomíme-li si, jaké je třeba základní jmění té společnosti, jaký je rozsah investičních prostředků, které tam jsou, a tak dále. Nicméně bohužel na trhu platí tržní cena a nikoliv, co se tam kdy vložilo. A ta tržní cena akcí je momentálně skutečně nízká a ta situace tam není dobrá, upozorňuje Mertlík. Z dnešního pohledu je nahrávka pro politiky zúčastňující se této debaty nepříjemná už proto, že dokazuje jednu nemilou věc. O tom, že cena 650 milionů korun není za tak významný podíl v tak velké firmě zrovna vysoká, se vědělo. A i kdyby to někdo z přítomných nevěděl, Pavel Mertlík je na to právě dost srozumitelně upozornil. Jeho řeč ale ještě neskončila. Mertlík pokračuje dále. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc. Veškeré indicie, které kolem chování Mostecké uhelné společnosti jsou, a jistě si pamatujete, kolegové, že jsme o této společnosti tady už mluvili několikrát na vládě, jsou například takové, že nerespektuje zřejmě dostatečně horní zákon ohledně vytváření fondu na splácení těch útlumových nebo rekultivačních činností a podobně. Což jsou věci, které mi připadají, že je můžeme lépe řešit z pozice dohledu přes báňský úřad a podobně, než jako spoluvlastník, který je neschopen takovým věcem zabránit. Díky té minoritě na straně druhé neseme spoluvlastnickou zodpovědnost, vysvětluje Pavel Mertlík důvody toho, proč je pro stát dobré se podílu v Mostecké uhelné společnosti zbavit. Tím vystoupení Pavla Mertlíka končí. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vladimír Špidla. Předává Miloš Zeman slovo ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Takže tady je nabídka tržní cena plus 24%. Otázka zní, je pravděpodobné, že by se tou veřejnou soutěží získala tržní cena plus třeba 50%? To je asi velmi obtížné a tady bych chtěl ještě prohlásit, že podle jednání s Mosteckou uhelnou společností je dohoda, že 200 milionů dají do fondu rekultivací. Čili bezprostředně pro politiku zaměstnanosti regionu. Když k tomu přidám těch 200 milionů, tak je to jakoby těch 50% navíc. A to se mi zdá, že už je opravdu hranice, která je skoro nemožná dosáhnout nějakou jinou technikou. Přidává Špidla do rozpravy argument, který opět hraje do karet manažerům. A opět o důvod více, proč na zájemce o podíl nevypisovat výběrové řízení, kterým si politici bývali mohli docela snadno uchránit kůži před podezřením z něčeho nekalého. Ano, děkuji. Kdo se dal hlásí do rozpravy? Přeje se vyjádřit pan předseda Hrubý. Prosím, pane předsedo, předává slovo Miloš Zeman. Předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý je dalším účastníkem debaty, který prosazuje přímý odkup. Já si myslím, že v situaci, kdy tam držíme minoritní balík a je jasný ten majoritní vlastník, že je obtížné, abychom si příliš vybírali. A myslím si, že pokud se podaří tu nabídku zrealizovat tak, jak je tady učiněna, to znamená, že za ni nakonec zaplatí, tak si stojí za velmi vážnou úvahu. Nemuselo by se stát, že bychom v budoucnu dostali ještě tak dobrou nabídku, jaká je dnes tady na stole. Byť tím neříkám, že se to někdy v minulosti nedalo prodat mnohem lépe, ale to už dnes nevyřešíme. Zatím se neobjevil jediný rebel. Ano, je to poměrně jasné. Ještě někdo do rozpravy? Ptá se Miloš Zeman. Ruku zvedají ministři Grégr a Bašta. Jako první si bere slovo ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Takže vážený pane premiére, vážení kolegové, já musím říct, že přede mnou stálo velké dilema, zda podpořit přímý prodej nebo volnou soutěž. Ale fakt je, že situace je taková, jak byla tady popsána. To znamená, že privátní akcionář dokázal skoupit více než 50%. A nijak se netajil záměrem, že chce jednak řídit, ale i ovládat společnost naprosto samostatně, bez dalších akcionářů. On to taky od začátku tvrdil. Dá se říct, že ta cena volně obchodovatelných akcií byla nejvyšší před valnou hromadou v roce 1968, kdy ten akcionář razantně nakupoval. V místnosti okamžitě zavládne podivný šum, až se ozve pobaveným hlasem koho si neidentifikovatelného. Přece 1998, Míro. Překvapený ministr se ptá. A co jsem řekl? Jo, aha, pardon. To už je taková fikce. V roce 1998, ano. A dále nerušeně pokračuje. Takže od té doby ten kurz akcií trvale klesá. A v době vyhlášení veřejného návrhu na odkoupení akcií dne 9.6.1999 činil vážený průměr na burze za posledních 6 měsíců pouze 128 korun za akcii. To znamená těch zmíněných 523 milionů korun za veškeré akcie, které jsou vlastně v držení Fondu národního majetku. A lze tedy z několika důvodů očekávat další tendenci, další pokles kurzu, protože je všeobecně známo, že poptávka po uhlí klesá a projevilo se to právě nejvíc u Mostecké uhelné, připomíná Miroslav Grégr okolnosti. A v zápětí přichází i z konspirační teorií. Možná, že to byla i určitá taktika, že došlo k určitému pohybu ceny uhlí směrem nahoru, zatímco ostatní drželi kurz. Ale situace je taková a tím pádem to bude mít odraz právě na ceně těchto akcií. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června. A vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Takže pokud by se vypsala veřejná soutěž, může dojít samozřejmě k ceně na burze, která bude výrazně nižší. A majoritní akcionář toho minoritu vlastně nemusí soutěžit, takže v soutěži může nabídnout ještě méně než nyní. Pokud tady nebude další zájemce. Takže já velice nerad takovýto návrh podávám, podporuji, ale mám tady jaksi v této záležitosti skutečně obavy, aby to nebylo ještě horší. Končí svůj diskuzní příspěvek ministr Grégr. Děkuji za stanovisko, pane ministře, a jako doufám, poslední do rozpravy přihlášený je pan ministr Bašta. Říká poněkud nervózně Miloš Zeman. Od tohoto okamžiku lze na Miloši Zemanovi pozorovat určitou nervozitu. Svým způsobem tlačí na ministry, aby se přestalo zevrubně diskutovat a šlo se brzy domů. Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta proto preventivně už na úvod slibuje, že nebude mluvit dlouze. Jenom stručně, před rokem a něco, kdy docházelo k převodu akcí, bylo podáno trestní oznámení ze strany Bezpečnostní informační služby. Zajímal jsem se o to, co se s tím stalo. Má to v současné době čtvrtý vyšetřovatel. Několikrát se změnila příslušnost, takže není šance, že bychom mohli změnit situaci tímto způsobem. Dává Bašta ještě jeden důvod k zamyšlení. Miloš Zeman ale úvahy poměrně rychle utíná. Nicméně upozorňuji pana ministra vnitra, že to má stále policejní vyšetřovatel. Takže kolegové, rozpravu uzavírám. Přeje si na závěr pan místopředseda Mertlík se vyjádřit? Nepřeje. Usnesení je jasné. Nikdo nenavrhl jeho změnu. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro, ať zvedne ruku. Snaží se Miloš Zeman přejít co nejrychleji k hlasování. Plány mu ale naboří ruka ministra Mertlíka, která už notnou dobu míří zvednutá směrem ke stropu. Jakmile to Zeman spatří, neodpustí si uštěpačnou poznámku. Kolegové, pane místopředsedo, před minutou jsem se vás ptal. Čílí se klidným hlasem Miloš Zeman. Pavel Mertlík boj o slovo nevzdává a okamžitě vysvětluje. Já jsem se hlásil, já jsem zdvihal ruku. V nastalém chaosu Zeman vytýká ministru financí, že když se měl hlásit o slovo, tak se nehlásil. A teď kvůli němu musí přerušit hlasování. Nakonec ale souhlasí. Takže prosím, přerušuji hlasování a máte slovo. Ukazuje se ale, že ministr Mertlík chce pouze vysvětlit, jak jsou myšleny jednotlivé varianty usnesení, o kterých se má hlasovat. Usnesení je jasné v tom smyslu, že doporučujeme společně s panem ministrem Grégrem druhou variantu A. Následně už na nahrávce zaznívá pouze hlas Miloše Zemana. Ano, samozřejmě, varianta B vypadává, ale máte pravdu, že jsem to explicitně neřekl, takže samozřejmě platí varianta A. Tak ještě jednou, kdo je pro? Ptá se na hlas Miloš Zeman. Nyní už nemůže nic zabránit hladkému průběhu hlasování. Přítomní zvedají ruce, hlasuje se. Postupně se zvedají ruce všech přítomných ministrů. Děkuji, kdo je proti? Ptá se Miloš Zeman. Ruku nezvedá nikdo. Zdržel se? Nabízí premiér poslední variantu. Ani v tento moment se nikdo nehlásí. Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato, oznamuje Miloš Zeman. A zcela plynule přechází od prodeje podílu Mostecké uhelné společnosti k utečeneckým táborům a krupobytí. Kolegové, nestrácejte naději, protože nyní už máme před sebou, tuším, že tři body, které opravdu nejsou dramatické. Já bych to zrekapituloval, protože tohle jsme vyřešili. Takže máme matru, to už důkladně předjednala Bezpečnostní rada a můžeme jí věřit. Pak máme utečenecký tábor a konečně máme krupobytí. Protože nejlepší nakonec. Takže pane ministře Grulichu, řekněte nám něco o matře. Prosím o stručnost. Těmito slovy záznam končí. Kromě toho, že záznam napoví ledacos o míře důležitosti, kterou ministři i premiér prodeji podílu Mostecké uhelné společnosti přikládají, ukazuje nahrávka i na jeden velmi důležitý detail. Nastává ve chvíli, kdy hovoří tehdejší ministr průmyslu a obchodu Grégr. To, co řekl v jednom ze svých vstupů do diskuze, je naprosto klíčové, byť mi stále není jasné, jestli nešlo jen o přeřeknutí. Tak pro připomenutí. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června a vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Tím, že Grégr řekl, nikdo další, kromě Mostecké uhelné, zcela evidentně dokázal jednu věc. Minimálně on sám dobře věděl, že za Invest Energy stojí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Grégr místo názvu Invest Energy použil jméno samotné Mostecké uhelné. Mohlo jít samozřejmě o omyl, ale v takovém případě by šlo skutečně o velkou náhodu. V okamžiku, kdy vzniká tato kniha, jsem žádal ministra Grégra o setkání a rozhovor na téma Mostecká uhelná. Domluvili jsme si přesný termín a témata, o kterých budeme mluvit. Ale pár dnů předtím jsem dostal od bývalého ministra SMSku, kde se omlouval, že už je mnoho let mimo politiku a v celé záležitosti nemá co říct. Přišlo mi to velmi zvláštní s ohledem na to, že náš první telefonát na téma Mostecká uhelná vyzníval velmi vstřícně. Dokonce jsem měl v počátku pocit, že ex-ministr Grégr je odhodlaný všechny okolnosti komentovat, popřípadě vysvětlit. Nakonec tedy vybraní ministři a premiér Zeman s návrhem prodeje menšinového podílu souhlasí. A ještě ten měsíc nabídku oficiálně posvětí Zeman a všech jeho 15 ministrů. Přichází historický moment, kdy je Mostecká uhelná definitivně zprivatizována a prodána do rukou společnosti Invest Energy. Na hodinu přerušili horníci Mostecké uhelné společnosti na dole Kohynor práci. Výstražnou stávkou tak protestovali proti snaze vlády prodat státní podíl v Mostecké uhelné americké společnosti Appian Group. Naposledy stávkovali horníci na tomto dole v době velké mostecké stávky v roce 1932, hlásí Česká televize jen pár dní před klíčovým jednáním vlády. Horníkům se prodej státního podílu do rukou Appianu opravdu nezamlouval. Stávky nezabrali. K prodeji nakonec i přes jejich protesty došlo. Ty nejtvrdší výrazy dnes používali horníci z dolu Kohynor poté, co zjistili, že vláda prodala státní podíl v Mostecké uhelné společnosti jejímu majoritnímu vlastníku, americké společnosti Appian Group. Hlásí reportér Jan Stuchlík ve vysílání České televize. Co bude dál? Ptá se vedle stojícího muže. No co bude dále? Vykopou nás odsud jako brambory, analyzuje situaci horník Jaroslav Kvajzer. Koupím si krávu a budu chodit pást krávu na pole, spřádá plány jeho kolega Jiří Hampejs. Ve světle pozdějších událostí nutno říci, že se jednalo o prodej velmi nevýhodný. Vždyť za 7 let po tomto prodeji celé doly kupuje Pavel Tykač za 20 miliard korun. Na obranu státu lze uvést, že takovému zhodnocení firmy toho v té době příliš nenapovídalo. V době, kdy vláda svůj podíl prodávala, hrozilo uzavření podniku a masivní propouštění v už tak dost nezaměstnaností poznamenaném kraji. To asi není něco, za co chce být odpovědná jakákoliv levicová vláda. Na jedné straně tu končí jedna významná část našeho příběhu. Na straně druhé ale začíná nové a mnohem dramatické.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
2: Co tam, myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celek, na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Ksavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten může ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.

Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamilu. Té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše beze stop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku, napěchovanému penězi a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze, bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do Teploučka, zaletí asi někam do Asie, dlouho jsem tam nebyl, přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že Lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět, nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do Barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho úklidová četa odstranila jako jediného svědka a vykonatele zločinu v jednom. Pár hodin předtím Richie a Ronny sledovali Sergeje až k lesu, kde hodil nějaký pytel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil, to je svině, tak i na pytlačení chodí sám a my pro něj nejsme dost dobří, je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajný, a odplivl si. Bylo období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem, každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností. Byl to výnosný obchod. Serioža uměl krásně zvěř vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Bylo to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nezanechávali za sebou stopy jako ti primitivní pytláci. Tak nazvali svou konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyvrhnout přímo v lese. Od těchto metod se i oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč je ale Sergej vynechal z kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem a dokonce i Hrábě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jedná o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli. Že by je z pytlačení vyloučil sám Lopata, brumlal si napůl pro sebe Richie. Podívali se na sebe. Beze slova a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olomouce. Dorazili do své hospody, kde Lopata s Modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se zvesela k ním, aniž by byli pozváni, ale to dělali běžně, tak to nikoho v podnapilosti ani nenapadlo, když se objevili. Kdyby do nich Lopata ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil se slovy, tak kde jste se flákali vy dva darmožrouti, a chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti, odvětil nadurděně Ronny. Pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána jako při výbuchu matky všech bomb. Ronny a Richie zavětřili, že se trefili do černého, že něco běží asi bez nich a musí to být moc velký kšeft. Lopata zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooký se jen tázavě podíval na Lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás padne vagón naložený železnou rudou. Ronny a Richie si začali být nejistí. Nikdo už nepromluvil, nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví.
Ronny a Richie usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je už na pytláctví nepotřebují. Oběma to ale bylo hodně líto. V tu noc v olomoucké restauraci si Lopata a Hrábě mnuli ruce a se slovy "když se daří, tak se daří" slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře jí tak, končil už značně podnapilý Lopata, když se kránu objímal s kamarádem, měla táhnout a mohla si klidně žít v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. Stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupinka mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbena Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistil, že Kamila ještě žije. Rána do týlu ji nezabila. Tím, jak se pohnula, nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdrceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné jí neposkytnout pomoc? Podaří se Kamilu zachránit? Musí se okamžitě operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořili akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady, musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat i jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále, všichni pracovali podle metodiky, kterou měli už vyzkoušenou. Přímý pokyn k pokusu Kamilu zachránit dostali od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svou milovanou vlast, tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém komatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jako bojovala o své místo na slunci v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů, noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české podělané mafie, noc, která svedla příbuzné k sobě, noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamile i pomsty, která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé, někdy zase neskutečně krátké, někdy tak normální podle toho, co prožíváte. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a svírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků děje tou nocí normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete, pokud ji přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem, jenž kašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku, ústrky, nemožností studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku, jak to umí jen lidské zrůdy, trýznitelé lidí, otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu. Svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale nemá na to. Ubohá svoloč, ubozí, jakými opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa a přitom je to pouhý šunt. S tímto opovržením umírala.
Mlčení je ten nejdokonalejší výraz pohrdání. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: No, pojďme do reality dnešních dnů. Zajímá mě, pane prezidente, váš názor na výstavu vojenské techniky, která bude nebo je tady v Praze na Letné, což jsou ty úspěchy ukrajinské armády neboli rozbitá vojenská ruská technika. Podotýkám, promiňte, jenom taková věc. Myslím, že řadě lidí to je velmi nesympatické a tuším, že něco podobného kdysi organizoval i KH Frank, tak marně lovím teď v paměti, a byla dokonce povinnost mnohých lidí se na to jít podívat. Já za sebe říkám, že těmto věcem hrubě nefandím, je mi to prostě odporné. Je to pro mě na té samé úrovni, kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly. Ale zajímá mě váš názor.
2: Ne, tak ten názor je, jak se vede, naprosto stejný jako váš. Nicméně já nějak jsem necítil potřebu, že k tomu mám vyslovovat nějaké silné soudy. Náš kolega v institutu Ivo Strejček o tom napsal, myslím, velmi hezkou úterní nebo středeční glosu.
1: Proč ta ubohá výstavka?
2: A proč? A to já myslím, takže já jsem mu řekl, že to je bezvadný, když mě to přines ukázat, toho nem dejme na všechny webové stránky. Takže souhlas a abych jenom na jedinou věc snad zareagoval na vás, tak vy jste řekl, že to za toho KH Franka bylo povinné. Tak já mám pocit, že pořád ještě máme o kousek svobodnější věc, že povinné procházení se kolem této techniky na Letné pořád ještě u nás není vyhlášeno, takže to je docela dobrá zpráva.
1: To ani tak nebylo myšleno, že bych řekl, že je to samé, ale v čem je to stejné? Je to stejně odporné, pane prezidente?
2: Tudy fakt cesta nevede, tady prostě pořád nikdo nechce připustit, že je potřeba vážných jednáních, protože jinak, jestli si někdo přeje nekonečnou válku, která má zdecimovat jak tu stranu, tak onu stranu války, a jestli se má Západ schovávat za bukem a pouze dodávat zbraně a peníze, tak to je také zvláštní způsob válčení. Takže já bych pořád volal pokusu o rychlé jednací stoly.
1: Evropská unie vede proti Česku celkem 19 řízení kvůli pomalé implementaci do českého právního řádu. Překvapilo mě to. 19 řízení, pane prezidente.
2: No, já myslím, že by bylo dobré odlišit, kdo je vede. Jo, Evropská unie, ale kdo to vyhlásil? Vyhlásila to Evropská komise. Evropská komise, to je jenom jako nástroj Evropské unie.

0: Něco, co si lidé vůbec nedovedou představit. A to je jenom půlka story, druhá půlka hned půl dne potom následovalo, že ta stejná Evropská komise vydala prohlášení, druhé zase jiná odnož té Evropské komise, že se pomalu vyšetřuje problémy na nejvyšší politické úrovni.
1: Korupce na nejvyšší politické úrovni a navíc transparentnost, nedostatečná transparentnost vlastníků médií.
0: Já nejste transparentní, Xavere, vy tady v tomhle tomu všem
1: tady nejde. Jsme tak transparentní, pane prezidente.
0: Jestli to tak opravdu je, to by si ta Evropská unie nemohla stěžovat.
1: Co si o tom myslíte? To jsou takové tanečky. Co to vlastně může změnit, že kritizuje pomalé vyšetřování korupce na vysoké úrovni? Nebo změnit? Na co to střílí vlastně?
0: Střílí to toto. Není střílení Evropské unie na Českou republiku. To je střílení jedné skupiny lidí v České republice na druhou skupinu lidí v České republice prostřednictvím okliky přes Brusel. Čili to si jistá skupina pirátů a podobných aktivistů obšlápla nějaký ten výbor, díl, oddělení, skupinu v Evropském parlamentu či v komisi a útočí prostřednictvím Evropské unie na své protivníky tady v Česku.
1: No, když jsme u toho, pane prezidente, tak Evropská komise ještě změnila názor na kandidaturu Gruzie. Teď tady mám v uvozovkách citátek, nemělo by se spěchat.
0: Řekla Evropská.
1: O čem to svědčí?
0: Tak já si nejsem jist, že Gruzie je standardní evropská země i geograficky. Myslím, že není standardní evropskou zemi. Není standardní evropskou zemi ani politicky, ani svým historickým vývojem, ani já nevím čím. Takže já tomu nerozumím, já jsem teď v Gruzii nebyl, ale byl jsem v Azerbejdžánu před asi 3 týdny, myslím, že jsme o tom tady mluvili. Ale říkal jsem, že tam ty Azerbejdžánci mě ukazovali v tom Kaspickém moři tady ten bod, nejvýchodnější výspu Evropy. Tak jsem tak pokyval hlavou, ale nejsem si jist, jestli je to výspa Evropy. Prostě nevím, je to opět politická hra, ale mluvil jsem tento týden, přišel k nám na institut turecký vyslanec a pochopil jsem, že ten je strašně rozhořčen tím, že se vedou jednání s Gruzií na straně jedné, s Balkánem, se západním Balkánem na straně druhé, snad i s Moldavskem a Ukrajině se slibuje a jenom na ty Turky, že všichni kašlou, tak jsem neuměl odpovědět jinak, než že ano, že to je politikum, to nehledejte podle toho, jestli jste dále v plnění kapitol vyjednávacích o vstup do Evropské unie. Čistá politika.
1: Pane prezidente, s ohledem na to, co se teď děje s českou korunou, mám na mysli tu inflaci, přiblížilo se zavedení eura pro nás, vstup do eurozóny, nebo se to oddaluje? A berme i v úvahu to, že teď v týdnu, myslím, že dosáhlo euro přesně na paritu s americkým dolarem. Tak
0: jedna věc je ekonomická úvaha, druhá věc politická úvaha. Stejně jako se vstupem Gruzie nebo Turecka, prostě tak je to na výsost politické rozhodnutí, jestli my vstoupíme do eura a jestli my budeme do eurozóny přijati. Navíc to z politické rozhodnutí. A když budou politické větry venout jinak, no tak když najednou se chce dále ponížit Rusko, no tak se nabídne Moldavsku a Gruzii členství v EU. Podobným způsobem, když budeme chtít něco demonstrovat,

0: demonstrovat politicky, tak můžeme i my, i EU, dospět k závěru o vstupu do eurozóny. Něco úplně jiného jsou ekonomické argumenty. Tam já dlouhodobě považuji za velkou výhodu České republiky, že euro nemá a nic nového k tomu říct si neumím.
1: No ale vy jste řekl ty dva aspekty, politické a ekonomický. Možná teď ještě důležitější je ten ekonomický. Ne. A ten se přibližuje kam? Kam se teď to kyvadlo natáčí?
0: Tak naší výhodou samozřejmě je, že můžeme pohybovat svým měnovým kurzem. Na rozdíl třeba od Slovenska, kde kam zítra pojedu. Česká koruna může devalvovat nebo revalvovat na základě změny podmínek ve světovém obchodu. Dneska jsme se dozvěděli, že se výrazně zhoršily takzvané terms of trade, neboli výrazně víc vzrostly dovozní ceny naše, než vývozní exportní ceny. Čili to normálně vede k pohybu měnového kurzu. Pro nás je obrovskou výhodou, že ten kurz může se hýbat, že může přispívat k nastolení ekonomické rovnováhy v této věci. Když bychom byli Slovenskem, tak bychom tuto možnost prostě neměli, protože Slovensko v žádném případě neovlivní vývoj eura, kurzu eura bez ohledu na to, jestli se ty terms of trade nebo mění pro Slovensko úplně jinak než pro Portugalsko nebo Švédsko. Nebo Švédsko, které není v EU, ale nebo Holandsko, řekněme.
1: Dobře, ale když teď víme, že euro ztrácí, jde dolů, tak nebylo by to pro nás v tuto chvíli výhodnější, když už přistupovat, tak teď?
0: Opakuji znova, ne znova možná tady, ale dlouhodobě argumentuji, náš vstup do eura bezprostředně. To, jestli se cítí být eurozóna homogenní strukturou, která má stejné problémy, stejné inflační, deflační, cenové a já nejaké impulzy, a proto si zaslouží jeden měnový kurz, tak to na tom nic nemění. To, jestli je euro vůči dolaru o 3% vyšší nebo nižší, to s tím nemá vůbec žádnou spojitost.
1: Tak teď se začíná, pane prezidente, hovořit o tom, že opět se zvyšují nakažení covidem. Opět se začíná mluvit o tom, že budou muset být nějaká opatření. Opět se začíná mluvit o tom, že možná roušky, možná lockdowny. Vy toto nazýváte covidismem a myslím, že dlouhou dobu se jasně vyjadřujete ve smyslu, že covid ne, že neexistuje, ale že se na ně díváme špatně. Jak se vám poslouchají tyto zprávy, když se nám covid zase vrací?
0: Tak já nechci komentovat ty statistiky, které vidíme asi stejné. Já bych nepodléhal panice, ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože a už se strašlivě těší na to, že zase na nás uvalí nějaké zákazy, příkazy, restrikce a tak dále. Tito lidé se na to prostě těší. Tečka. Od doby vzniku covidu, řekněme v únoru, v lednu 2020, tak mezi tím se naštěstí udála jedna věc, kromě zkušenosti s bezcenností roušek a lockdownu a karantén a tak dále, tak naštěstí vznikly léky, které umožňují proti tomu covidu bezprostředněji zasahovat. Nemyslím očkování, ale léky proti tomu, když už někdo covid dostane, těch léků je najednou k dispozici celá plejáda a jejich výsledky, zdá se mi, nebo aspoň co mohu sledovat a číst, nejsou tak úplně špatné. Takže není, podle mého názoru, není důvod, abychom se na covid dívali jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: udělat. Má mandát na další několik let. To je na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, odkud ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil
1: byl zvolený?
0: Od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
2: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
1: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
2: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

52 šancí, jak být slavně tuhý. 52 vrásek, kruci toto letí,

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Viděl jsem ji téměř nahatou, jenom v plavkách stála před chatou. Viděl jsem ji téměř svlečenou, tak jsem se seznámil s růženou. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy, představil jsem se jí country boy a zeptal se jí na nejbližší spoj. Chci se totiž dostat k Hodonínu, chtěl bych vystudovat veterinu. Mé oči kohušou se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Už 2 roky jsem tu u kolína a nesvedla mě dosud žádná jiná. 2 roky jen o růženě zpívám, ve spánku se chvíli na ní dívám. A potom kloužu se po jejich tvarech, po tvarech nabitých v 16 jarech. Ojojoj, country boy. Tak jsem praštil Nobelovou cenou, zítra ráno jedu za růženou. V tom však pošťák v

0: předešle všechny své sliby, ojojoj, country boy. Přesto jsem se za ní vypravil, za pár hodin vlak mě dopravil, dopravil mě prakticky až k ní, netušil jsem, že je gravidní. Mé oči kohušou se po nových tvarech, které jí způsobil v Karlových Varech. Ojojoj, jiný boj, ojojoj, country boy.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Sabere, to jsem výročka vždycky.
1: Já to vím, já taky ne, ale já jsem teda dneska, nemůžu říct, že bych nemohl dospat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
2: Jo, ne. Vypadáte, že jste přišel rozdávat radost.
1: No, a štěstí, zábavu a dobro
2: jo,
1: jsem
2: tak
1: přišel
2: tak, rozdáváme oba, ne?
1: No jasný, jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, že jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psal, že jí to strašně pobavilo.
2: Jo?
1: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane Holče, ale veškerá legrace stranou. Je tady problém jak bejk.
2: Jo?
1: Jo.
2: Nevím, a jestli to jak Brno.
1: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
2: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají, tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře. Víte koho?
1: Nevím, to nevím. No,
2: samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a šéfky topky.
1: Ale tomu
2: je
1: nikdy,
2: to pravda.
1: Pane Holče.
2: Je to pravda. Já nechci nic naznačovat. Ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
1: Ne, tomu já
2: no
1: nevím.
2: Je to tak, Sabre, je to tak.
1: To je tak seriózní paní.
2: No je. Je to úplně... To je nehodnotový, ne?
1: No to je absolutně nehodnotový.
2: Já jsem, jediný, co mě napadlo, jestli, jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už asi nebyl, no. Jestli to nemohlo být tím, víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
1: No a je to, pane Holče, vy jste znalec.
2: Jako co, čeho?
1: Života.
2: Jo, tak to jo.
1: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré? Ten...
2: To já nevím, co, jak to, proč se ptáte mě, ale já jsem...
1: Tak vy čtete ty knihy všelijaké.
2: No knihy, ale víte, já jsem se inspiroval. Jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžeme a nemůžeme. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám, zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně! A ty má nejlepší matroš, Xavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
1: Jako nabízí se to, pozor. No. Je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni,
2: no vůbec
1: protože
2: ne,
1: to
2: vůbec
1: je
2: ne,
1: prostě morální ikona.
2: Já jsem...
1: Ale já mám tu připomínku.
2: No.
1: Oni dozimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
2: A to jsem chtěl předeslat, to mi dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. Když tak, tamto si Xavere zkuste doma sám. Můžete si odvíct zbytek domů a to si zkuste sám.
1: No tak...
2: Tak jak to dělají dozíci?
1: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
2: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš. Navíc
1: kvalita.
2: Tím nic nenaznaču, protože toho ve stanu nikdo nezná.
1: Jo, to je pravda.
2: Víte, jak už on vůbec neví, kdo to je.
1: Teda vy jste hlava, pane, vy jste hlava.
2: To je konstrukce.
1: No.
2: A oni to sem přivezou za chvíli.
1: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo.
2: Jo?
1: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
2: A nevzal jsi to spíš někomu, našel jsi to u někoho v kapse, nebo tak?
1: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
2: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
1: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
2: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
1: Poponesl. A já jsem ho ponesl paní produkční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
2: Tak to jo, já se asi není Koudelků, mě napadlo, že by nebylo tam zapomenout generál major.
1: Generál, jo. No pojď, pane holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
2: Co?
1: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo. On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám laničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
2: A Putin. Oba, to vám říkám.
1: Jo, a nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
2: A nebo teď mě napadlo s tím Kuksem, jestli spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, jo, hokejista velký.
1: Já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, a pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda. Že abyste nerušil okolí, tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
2: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
1: no zatím, víte, co je? Zatím prachy na válku.
2: No to jo, tak to je jasný. No na válku, ono možná spíše na něco jiného.
1: Nezlehčujte to, je tam dobře, válka, dobře. Střílí se do lidí.
2: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
1: Co tam není?
2: Korupce. Samozřejmě, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
1: Já, pane Holč,
2: řekněte to, Ksavre.
1: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické, sarkastické věci.
2: Počkejte, to je hodnotový.
1: Hodnotový to je, ale není to pravda.
2: No, ale počkej.
1: Ukrajina je země postavená na korupci.
2: No fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Ksavere.
1: Ale tak co, ježišmarja?
2: Fuj, aby tady byl ten Redl s tím Koksem. Já to,
1: no jasně, tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci.
2: Z té laničky, myslíte?
1: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.
2: No to se neděje, Ksavere, určitě, ale zpátky do sněmovny. Víte, co je ironie krásná? Že vy jste tam od Brna, Tišnov, to je vlastně Brňák. Vy jste vlastně předvoj exportu brněnskýho do Prahy, ne? Přiznejte to. Vy jste šel před Fialou.
1: No dobře, ale 22 let, pane Holče. Ale já bych prosil, abyste nezlehčoval Tišnov. Tišnov
2: no to
1: je,
2: ne.
1: Prostě příště vám tady dám obrázek Tišnova a budete se povně na ní dívat.
2: To bych byl moc rád. Teď je tam Praha, Ksavere.
1: Nebuďte zlej, pane Holče, toto od vás není hezký.
2: Ale,
1: tady.
2: Hele, Brně, primátorka, měli v ruce ten bílej prášek. No, to se nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. A já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
1: Počkejte. Zadržte. Ten, nepletete jste si to s Indulonou náhodou? Protože koks se nemaže.
2: No, tak
1: to je prášek.
2: Ale jasně, tak si ho, prostě si ho namáznete.
1: Namáznete?
2: Tak, no tak si ho, nebo, no tak jak to chcete říct, jako si, ne, pudr si někam napudrujete, nebo...
1: Vy jste chtěl říct vetřete.
2: Vetřete, no.
1: Vetřete, no. Tak formulujte přesně, no. Protože namazat se můžete Indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
2: Tak to vidím, že máte nebo chlastem, zkušenost.
1: No ne, tak já si nic nevtírám. Teď jo, teda Voltaren. No, protože chodím jak Goebbels, bolí mě noha.
2: Jo?
1: No mám zánět šlachy achilovy, ale už to ustupuje. Ale to si vtírám. No ale oni si ho nějakým způsobem, ten kokain, dávali do prciny i do, jaksi, do...
2: Počkejte, no, to, co to je za slova?
1: No to snad to
2: oni mají, prostě, oni jsou nějaký džendristi, oni mají, Hlubuček měl prcinu, nebo?
1: Hlubuček, ten měl 100% prcinu.
2: Ale šmary, jak se
1: jaksi... I ženám to chtěli jak se pravit do genitální oblasti.
2: No tak oni jsou...
1: Já teď už, pane Volče, se poučil, prdel,
2: no, nebudu to slovo, říkat to slovo. Odvolají vás.
1: Odvolají vás. To už ne.
2: Radši to odvolejte vy.
1: Ne, budu to říkat jako konečník, prdílka, prcina, všechno, to je dobrý. A tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
2: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubový. Viděl jste to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že?
1: Holubová,
2: ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny.
1: To je.
2: A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
1: Za kokainisty?
2: Za kokainisty, no ne. Jo, a ona natočila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
1: no, to je úplně.
2: Paní Blbuše je hrozně chytrá, no, a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch v té straně.
1: O tom nepochybuji, zejména no směrem dopravní podnik.
2: A tohleto, a směrem ke kokainu, ne?
1: No tak.
2: Tak tvůrčí, ježišmarja.
1: Co stojí ten kokeš?
2: Jím už to nestačilo ani do nosu.
1: No tak jo, tak si to nedu prcini.
2: No a tak chci říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak. Jsou to tvůrčí lidi, Xavere?
1: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
2: Nepochybu a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Že to je jaký křišťálově čistý člověk?
1: Pane Holče. Ani z pistolí.
2: On to má křišťálově čistý tady možná.
1: Jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně matka Tereza.
2: To je dobrý.
1: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
2: Já vlastně teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sere a že teda uteče do Ameriky, tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu uteče do Bruselu.
1: To je super.
2: Tak si šťálový.
1: A jako vůbec nepochybuju o paní Holubové, že to směrem k svému synovi myslí opravdu vážně.
2: Mě jenom trošku mrzí, že ne kandiduje i ona, víte?
1: Umřela, ne?
2: Eva Hlubová?
1: Ivona.
2: Já říkám Eva Hlubová.
1: Vy jste řekli Ivona?
2: Ne, no i ona.
1: I ona! Já si myslím, že mluvíte o přenoslově.
2: Vůbec nerozumíte.
1: Ne, to promiňte, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
2: Strašně.
1: Ne. I ona.
2: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
1: No, už jsem přihlášený. Nebo jazykový? Už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
2: Tak to jo.
1: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
2: Je to škoda, ne? Velká.
1: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
2: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
1: Přemýšlím, nemůžu si nic zbavit, co kde říkala.
2: Ježišmarja.
1: No ne, jestli ten přednes jako na
2: je krásně, Jiřku Švorcovou to nemá. Ne. Ne, to je lepší.
1: Lepší.
2: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
1: No a pane Holče, ještě k té paní Nerudové, já jsem si vám pořád myslel, že ona to vzdá.
2: A to byly Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
1: No ne, tak teď jí prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala a dostala profesuru, když to není žádná sranda, když to je...
2: Podívejte, je to blbuška.
1: Ale neříkejte.
2: Je to tak, Severe. Ale
1: já víte, co je nejpočkejte,
2: ale jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere?
1: Že prej
2: neučí dobře.
1: Pane Holče, já jsem to
2: snad...
1: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
2: To zaplatil Babiš.
1: Babiš, je.
2: A s Turkem.
1: A s Putinem.
2: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
1: Jak to?
2: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
1: Turkovi? Mm-hmm. Prosím vás, tak to mě vysvětlete. Pane holče, to už jsem si říkal mockrát, se musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
2: A tady už jsme za paywallem, Xavre, to už nebude tak.
1: Váš paywall. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi pro rusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
2: co to říkají. Vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a ne, Goebbels byl genius propagandy.
1: Že šmatlá na Goebbels.
2: Že šmatláte a Goebbels. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete... Já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
1: Tak to už je ale...
2: Když je, vlastně opakoval. To už jste dávno, že jo?
1: Už jsem dávno.
2: Já si myslím něco jiného.
1: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě
2: takovou... Já vím, co jste. Vy jste proruský kokainista.
1: No to jo, jo, to jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaverides obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruský. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruský, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak to
2: fakt? Vy si žijete, Xavere?
1: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane holče. Protože já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
2: Jo.
1: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
2: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Co? Že vytěžíte kryptoměny?
1: Já těžím pravdu, pane holče.
2: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
1: Já těžím pravdu.
2: Tak a pravda je tady, ne? Mezi náma.
1: Příští týden si zatěžím.
2: Jo?
1: To uvidíte. No, k věci, pane holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
2: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Tady ne?
1: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
2: No on se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. Ten, a on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček, ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy, to my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou a tam se to bude všechno lifrovat a jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
1: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
2: No jasně.
1: Jasný. Tak to mě
2: ale víte, šokovalo. Jenom ještě...
1: Ale ten dotaz.
2: Ale no,
1: dobře,
2: ještě.
1: Dobře.
2: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a tak jsme tak, pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie, pro změnu.
1: Tak a můj dotaz. No a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mi opravdu kvalifikovaně.
2: No to jo.
1: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit, ty z těch uprchlíků.
2: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
1: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
2: A tak jste mě, teď jsi mě zklamal, Ksavre, trochu, to tady já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
1: Ne, já v tom,
2: no, tak vy, vy nejste dobrý člověk.
1: Ne, já jsem xenofob, asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme uprchlíky.
2: No te...
1: A jo. Pavel nikdy nelže.
2: No to ne.
1: A Pavel určitě on je doma má a nechlubí se s tím, jo. Takže určitě jim dělá snídaní, oběd, večeři, v mezičase jim povypráví o Marku Vítovi,
2: jo, jo.
1: Nebo o paní Slováčkové.
2: No, vidíte.
1: A oni to mají se zábavou, takže já nepochybuju o tom, protože znám Pavla, to je čestný člověk.
2: No je.
1: Čestný.
2: Jasně.
1: A bojovník. Hmm. Takže tam to je, ale já na to nemám. Já nejsem tak dobrý člověk jako on.
2: Dobře, máte pravdu. Já bejt váma tak zkusím, ještě než se začnu vyplácet. Já tady jste si koupil takhle drahý počítač. 20 tisíc euro.
1: 20 tisíc?
2: To bude za jednoho, no. Tak když to... tam přivedou dva Ksavre, tak si připravte 40 tisíc euro. To je...
1: Euro?
2: 40 tisíc euro je milion korun. No tak pro vás je to nic.
1: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám nic. Klíčky a řeknu děkuju, přátelé.
2: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. Ta je dobro.
1: Je
2: jestli
1: byste
2: je nevzala ona zadarmo. Když,
1: a víte, že
2: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
1: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl na to vyplacení, a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
2: To ne.
1: To ne, to ne. To zase takhle dobrý člověk nejste.
2: No, já bych přijal, vy nejste migrant, no. Tak.
1: No ne,
2: vy tak... se o sebe musíte postarat sám, Ksavre.
1: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo nějaká. A já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduji nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu se jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
2: No, no to byste mohl, napadlo, umíte sekat trávu?
1: Jo.
2: Koupat byste se mohl v kádi na zahradě?
1: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
2: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
1: A je to traktůrek?
2: Ne. Musel byste chodit za tím takhle, no.
1: Budu chodit za tím?
2: No, si protrénujete ty kotníky.
1: No, no. A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
2: No jasně, nevím. Jasně.
1: Jak se jmenuje? Alík? Nebo jak se jmenuje?
2: Ziggy.
1: Jak?
2: Ziggy.
1: Ziggy?
2: Ziggy.
1: Jako po Zbigněgovi?
2: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
1: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
2: Ziggy.
1: Ziggy.
2: Ziggy, Ksavere.
1: Ziggy.
2: Ziggy.
1: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
2: No, ježišmarja. A je to Ksavere tvrdá palice, takže na to stejně kašle na všechno.
1: Jo, ale já mám, víte, co mě vždycky potěší? Když já si vlastně uvědomím, jak vznešeným člověkem tady sedí.
2: No to jo,
1: to je jak...
2: to proto sem chodím.
1: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to, paní uklízečce v baráku, no nic, to jsme...
2: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete. To
1: já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
2: no,
1: to nepoznám.
2: Já teda adeptů je tam dost, ne?
1: Jo. Takhle, kdybych měl stát 3 hodiny, nebo 5 hodin, nebo 8 hodin u toho pultíku.
2: To se lanička hodí, ne?
1: Ježišmarja. Ale já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
2: To nemusíte mít žádný tiky.
1: No.
2: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, Tak tam jsem trošku viděla zatím, a nejenom jednu lajničku.
1: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
2: Tam by byl taky stejný příznak.
1: Že jsou vidíte? Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
2: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Xavere, tak to se vypráví zákulisí, hele, to je slyšet, ze zákulisí.
1: Jo? Jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na těch, na tom hokejovém finále a tak, ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
2: No skvělej, Xavre, a já vám řeknu proč, jo. Protože to byli oni přesně. To přesně sedělo k ním, jít do VIP boxu, tam se zavřít, hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika.
1: Tak,
2: a to je přesně tahle vláda, 2% lidí věřej, tak já to chápu, takže já jsem měl radost.
1: No, já jsem o tom přemýšlel, oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče, protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek, to bylo něco tak nehodnotového a to byla samá spodina.
2: No bylo, samozřejmě, vlajkama. Ale...
1: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka a vlajka by... Evropské unie?
2: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na ty svoje, na tu turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně. Měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se k ním, aby se izolovali od lidí a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
1: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, tam seděla paní Pekarová, bedna, a vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra, mm-hmm. Jo, on se jmenuje Rakušan, víte
2: Rakušan.
1: To?
2: Rakušan, no tak ježiš.
1: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
2: A já jsem sjednocený furt, Ksever.
1: S kým jste
2: sjednotil? Sám se sebou, jo, tak se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt i dobře po tom titulu.
1: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
2: Ještě ne, vy jste to slyšel.
1: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak, i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová.
2: Tomu rozumím.
1: Já tomu taky rozumím. K té se tam vrátila asi třikrát. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
2: No tak nejen Maďarům. Tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
1: No počkejte, to neříkal.
2: A... To říkám já.
1: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
2: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
1: No ale...
2: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
1: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt... Až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
2: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
1: Tak není odkud.
2: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
1: Jako z XTV? Třeba. To nebude. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
2: Nebude odvolaná, Xavre.
1: Alex je super.
2: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
1: A no ale musí být, odkud ti odvolá?
2: To se najde vždycky.
1: No a dva nikdy nezasedá. No.
2: To něco dělá, ne?
1: No tady.
2: Bude odvolaná z práce.
1: A tady dělá skvěle. No. Tady jako na

0: je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane Holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
1: No, téměř, jasně.
0: Téměř. Dneska je čtvrtek, takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilzonka. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
1: To vám prospěje. To se stanete slušným člověkem. Jo, ale... Prej jste neslušnej.
0: No tak to jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
1: A kdo vám to naloží?
0: Co?
1: Kdo vám to naloží, ty, to bičování?
0: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
1: To by bylo dobrý.
0: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám? Že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
1: Neděje?
0: Žádný ale... kýble, prostě až na toho Turka.
1: Jo, ne, tak
0: paní Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
1: Ale počkejte, ale bude finále.
0: Jako vtipně.
1: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, Xavere.
0: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
1: No bude. Nebo ve středu, nebo kdy?
0: Tak ve středu možná.
1: Těsně před volbama. Když jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
0: Jo, protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Někteří.
1: No.
0: No, uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako... že někdo bude zatčený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje.
1: Ty ani žádný soud s Babišem, ne? Já jsem říkal, jako, co se to děje, už se není děje? Žádný soud s Babišem.
0: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
1: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
0: Myslíte pracovníci justice?
1: Co?
0: No, pane Holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
1: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
0: Pane Holče, Maria, to je jako svatba bez nevěsty.
1: Já se k těm volbám ani nechce teď.
0: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
1: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že ne. To tam jinak nehodím, do té urny.
0: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu.
1: Nejlíp.
0: Vyšetřovat.
1: To jim řekněte v tom Brně.
0: A já tam...
1: Tak někde kolem 15. rány.
0: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
1: A to se rozmluvte u toho. No to ne, si tak... uděláte v oko u nich, když řeknete, chce to soud s Babišem.
0: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
1: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
0: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
1: Ne, jaký?
0: Nevím, jaký no. Je. Utrhne se podle mě ta konečná.
1: Ještě, jak se řekl, utrhne a to... A...
0: Ne?
1: Jako jak utrhne? Že se tam dostane? Nebo?
0: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
1: Víte co? Já ač jako komunista jí to přeju.
0: Cože? Ač jako komunista?
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Ty jste řekl komunista.
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Ježíš, to mě polil. No já jí to asi taky přeju. A já jsem taky antikomunista. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky.
1: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
0: Brusel, na ty vlajce. Viděl jste?
1: No váš europoslanec, vy jste říkal, jak jste volil Sašu.
0: Já jsem volil Sašu.
1: No. A on teď to Čech ví hezký videa, disidentský ksav.

0: Nechcete s ním chodit po Praze, Dizidenský?
1: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
0: Tak je takový stébák, no, trošku teď. Bohužel. Tak helejte, i oni patří do Dizentu, ne? A k Dizentu, tak co?
1: Jasný, já jsem toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit. Nebo legitimní
0: naprosto, stále, naprosto.
1: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal. Já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A to už tím je to vyřešený.
0: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
1: No ale umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
0: Ježíš Maria.
1: Teď. Václav.
0: Saša, co?
1: Saša.
0: Jeho Saša.
1: Takový hodný disident. Hm? No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
0: Ksavere.
1: Mám to přečíst já?
0: No počkejte, nevím, či to rozdělit. Řekněte, co teď děláme. Děkujeme.
1: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
0: Já to zkusím.
1: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Paní doktorka Formánková. Milzonova Rese, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
1: No
0: vidíte?
1: Super.
0: Hm?
1: A kdo to dává ty ceny?
0: To já nevím.
1: Jak nevím. Dobrý.
0: Jestli to není ta společnost na ochranu nebo obranu svobody slova projevu, ne?
1: No,
0: co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Wilsonky každý čtvrtek, Xavere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
1: Prezidentík?
0: Marcela Skořepová, naše věrná.
1: Ta Marcela.
0: Podporovatelka.
1: A utopence jsme tady zmi.
0: Co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte, jste jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezonova 10, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje s loupostí, nenávistí a na boji se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
1: Děkujem.
0: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
1: To se tam dostalo omylem.
0: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
1: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
0: Alena Davídková a Zalka.
1: Vítková.
0: Davídková,
1: promiňte.
0: Vy jste, nemáte něco
1: mám,
0: i sluchem, že jo?
1: Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
0: To je se i to čistit a to. Na Wilsonku od Zalky. Tomáš Sova, Wilsonova 920. Danušce na nový kyblíček plý evropský hodnot. Podpora Xaverovi.
1: To je hezký.
0: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Wilsonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
1: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
0: Náš boj je u konce, Xavere.
1: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
0: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
1: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
0: To já taky.
1: No tak no za týden asi nebude Wilsonka.
0: A nebo den potom v pátek.
1: Když to stihneme, ale přátelé...
0: Vám se už nechce makat, co Xavere.
1: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej po zodpovědnosti. Tak to jako pozor, já si nic dělat. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
0: Já taky.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě. Chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím. Já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku. Cestu jsme ztratili hned z počátku.

Ví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Hmm. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterým my teď mluvíme, což jsou většinou takoví ti drobní nebo větší středatele?
2: No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela po rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějaký 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964, to znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí. Ano. Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho i podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, abych nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě. Dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala. A dneska drží nějakých 39,71 tuny. Aktuálně.
1: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
2: Určitě.
1: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
2: sleva na vstupní poplatky.
1: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
2: Určitě.
1: To je takové milé.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale... vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: To je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Hmm,
2: tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Hmm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí.
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak.
2: Ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje no. byla tak levná, no. že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A
1: to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no.
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Hmm,
1: tak to, 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení.
2: Hmm.
1: A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, mm. tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního a jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý
1: na
2: den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno...
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila no. a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Mm, ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade.
2: Mm.
1: Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A jsou, já jsem na to koukal, a to ne, nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno.
2: Mm.
1: A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů?
2: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
2: než, by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mi ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to...
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle. No tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: My realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní
2: Ale jo.
1: Ne.
2: Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
2: tak
1: Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Dnesky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy. Ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.

0: naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne. Paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
1: No a jak se
0: dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: No, spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježiš, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová,
1: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědy hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
1: No.
0: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojí.

0: Víš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak.
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
1: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No. No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy.
1: Mm-hmm.
0: No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No, nenašli právě. Mm-hmm. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo?
1: Mm.
0: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber, nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
1: No,
0: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne. Jako to je stejně jak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na tož 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? Mm-hmm. To vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: No, říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt,
1: jo? No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? Ať to...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ty, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno, no tak...
0: Co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště.
0: Na
1: mějte
0: příště.
1: Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš. A slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš. A budeš rád, když nenajdeš jen

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a jako vždycky naproti mě ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím dneska doslova z kufry, protože jsem doslova z přiběh, takže jsem takový pln elánu, pln dojmů a chci to tady říct.
1: No to si tě hned musím prokádrovat a prolustrovat. Na úvod, jezdíš na východ nebo na západ?
2: No, Petře, já jsem vrcholný alibista, takže já jezdím velice rád na sever a tentokrát jsem dokonce byl ještě severněji, než jsem počítal, protože máme chalupu na krásném severu, ale já jsem si utok k Němcům pracovně se podívat, jak se vede kampaň. Je to ještě tristnější než u nás, budu popisovat a hele, jsme v tom asi v té kaluži společně.
1: Ajajaj, protože já zase jezdím rád na jih a teď budeme muset počkat na rozuzlení, jestli je hodnotovej sever nebo jih, protože Česko právě olepil další sérii svých volebních plakátů premiér Petr Fiala a potom, co nám dával na výběr chaos nebo prosperitu, kdy nikdo nevěděl, kdo vlastně je ta prosperita, protože premiér Fiala je premiérem neprosperity, tak teď máme výběr mezi západem a východem a doufejme, že do třetice to bude výběr mezi severem a jihem. Každopádně vidíme, že Petr Fiala je v tak zoufalé situaci, že se snaží tématem voleb udělat úplně umělý, falešný téma a sice jako jestli jdeme někam na západ nebo na východ, protože jestli se ze všeho nejvíc něčeho bojí, tak je to, aby Češi volili peněženkama a aby si položili otázku, jestli jim za vlády Petra Fialy bylo hůř než za vlády Andreje Babiše nebo jiných stran a jestli je skutečně jeho vláda, jestli si přejí její pokračování. Každopádně pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a projdeme spoustu detailů, protože ten západ a ten východ, to není vůbec jednoduchý.
0: Posloucháte Radio Xaver.

jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky

Na zlato v té jámě na samém dně. Držím hroudu zlata a čumím na ní jako vůl. V tom obživne kůň, hle, hledej mi

0: Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Marxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak, Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická.
1: No, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří, nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza. Stan 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míní. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost téze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce. Tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar...
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
2: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšimáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým
1: zvoláním.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli

0: laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT nůžky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. A pojďme hned do reality, pane Šlachto. Včera nám skončil pan Mlejnek. Uzi se to jmenuje, že?
1: Uzi, špioni.
0: Špioni. O čem to svědčí, že nakonec odešel?
1: Tak svědčí to o tom, že jsme promehali 2 měsíce, nebo 54 dní přímo, když byl ve funkci, tím, že kdyby od začátku, nebo poté, co vyšlo najevo vlastně ty věci ohledně dozimetru, propojení vlastně Mlejnka za jedlem, kdyby byl odvolán a vůbec do té funkce by nebyl dán, tak by pan Rakušan se mohl zabývat věcma důležitýma na ministerstvu vnitra, protože už jenom včera ta vlastně jeho, že se vzdal funkce, vlastně to vzdání funkce, to zase nebylo o tom, že by ten tlak na něho byl tak enormní a tak, jak to v médiích bylo napřed ráno popisovaný a jak si pan Fiala a pan Rakušan ho cení za to, že se rozhodnul. Ale kolem poledne už vyšlo najevo, že tam byly další důkazy o tom, že vlastně Mlejnek už v roce 2016 procházel na odposlechy v korupčním jednání ohledně firmy Technisev.
0: Procházel na odposlechy?
1: Procházel, že vlastně byl nějaký záznamy vlastně
0: toho,
1: že se někde objevil, to vytáhli novináři ze seznamu, když procházeli ty rozsudky zpátky. A řekl bych, že se zařadil jenom do té plejády toho Stanu, protože Stan vždycky už od toho, co se ujal ve vládě, nebo kdy začal vládnout, a všechny jeho kauzy byly o tom, že jakmile se na ně přišli, tak řekli, tak už a teď už to začneme znovu vymlčujeme. Ať to byly jejich účty v zahraničí, ať to byly věci, které Polčák, Gazdík, všechno jenom poté, co se na to došlo, ale dopředu se neudělal vůbec nic. A tady je to úplně s Mlejnkem to stejné. Takže jestli někdo dá do funkce Mlejnka, s tím, že jeho manželka, učitelka, má firmu na odposlechy, prodávání odposlechu, vyhledávání odposlechu a podobné věci, a on nepřizná teda ministrovi vnitra to, že tímto se zabýval a kde všude probíhal, tak podle mě to naprosto selhání ministra vnitra.
0: Počkejte, a proč by nemohla mít učitelka firmu na odposlechy?
1: No, tak je to, pro mě to není úplně normální. Tím, že když toho člověka dáváte do takové služby, tak už je to podle mě riziko, už jenom o tom, že jestli 10 let manželka a vedle manžel, který se vlastně i nabízel stejný produkty a vlastně se v tom pohyboval, v tom prostředí, tak to určitě pevně není naprosto osoba, která by byla naprosto čistá, aby vedla takovou tajnou službu.
0: Pane Šlachto, na druhou stranu, není to příliš povyku pro nic, vzhledem k tomu, že ta služba, ten úřad pro zahraniční informace,
1: úřad pro zahraniční styky a informace,
0: budeme působí hlavně v zahraničí. No to s českou sice politikou nemá nic.
1: No, to je sice pravda, ale pokud víte, tak vlastně v současné době je stíhaný a vlastně před soudem postavený vlastně náměstek této služby předešlé za ministra Chovance, kdy vlastně se mluví o spojené věření stovek milionů korun, a to je ta kauza toho, těch prodej té Agáty, to je takový to technický zařízení ohledně odposlechu a podobných věcí.
0: A to jsem nikdy nepochopil, tuto kauzu.
1: No, kauza tak, že Agáty nejsou, peníze nejsou a nějakým způsobem státní zastupitelství to prověřuje a došlo tak daleko, že je postavené před co. Takže těch důkazů, ono je to bohužel ve stupni utajení, takže vlastně není schopen se nikdo dozvědět jakoby to meritu a to podstatné té věci, takže uvidíme samozřejmě, co bude u soudu a co z toho vyjde.
0: Jinými slovy, někdo ukradl nějaké to zařízení?
1: Mohl ukázat, nebo ta tajná služba to mohla někomu darovat, nebo to mohla někomu za něco darovat. A ty si samozřejmě vyskoval, jestli daroval, jestli ty peníze z toho, protože jsou to stovky milionů korun, které chybí. A je to za ministra Chovance vlastně v té době, kdy se šefoval, nebo kdy šefoval on ministerstvo vnitra. Takže pro mě to není vůbec banální služba, ale na druhou to ukazuje spíš na řízení ministra Rakušana. Protože podle mě, tak jak se chvástná tím, že zvládl ukrajinskou vlastně migrační krizi, tak podle mě ji naprosto nezvládl, protože teď máme 1. září.
0: Vydržte, k tomu se dostaneme, vlastně. Jo? Ještě
1: ale jenom jakoby tomu, že vlastně, když tam dáme takového člověka, tak samozřejmě ta služba se vám může vymknout naprosto z rukou. BMT vojenské zpravodajství, kauza Naďová, kterou jsme dělali my, vojenské zpravodajství taky má působit venku, sbírat informace pro Českou republiku venku a nakonec se dokázalo, že sledovali tady a sledovali lidi na českém území.
0: Koho vlastně špionuje nebo řídí ta služba, tady ta úzy? S kým ona pracuje? Ona se stará o český špiony, který my vyšlem do světa, anebo najímá v jednotlivých zemích, tak jak je to známý?
1: Všechno. Ono jakoby jejich hlavním úkolem je, aby chránili Českou republiku v okolních zemích a zájmy České republiky vůči České republice. Takže můžeme mít, že budeme mít, a může to být ekonomická špionáž. můžou to být všechny věci, které se můžou týkat tím, že té České republice se může ublížit, já nevím, v těch parametrech, které jsou dané, tak samozřejmě na to by měli a měli by umět přenést informaci. A třeba já jsem se ptal na začátku covidové vlastně kauzy, kdy to začalo v tom březnu 2020, ministra tehdy Hamáčka, který mě na to neodpověděl, že vlastně v Itálii už ten problém začal někdy v lednu, covid vlastně, a já nevím, začaly se ty informace dávat dohromady. A u nás ještě v únoru jsme prodávali, nebo nám tady Čína skupovala roušky a vlastně vyvážela nám je ven. Proč UZI, která vlastně máme vysazenou, proč třeba ty informace, protože to není jenom o ekonomice, je to i o ohrožení, může to být zdravotní, může to být plno věcí, které ty informace, nebo ti agenti můžou sbírat. Proč jsme ty informace nedostali? A nikdo mě na to nikdy neodpověděl, jestli to zůstalo v trezoru, nebo jestli tu informaci UZI vůbec nedala, protože jsme se na to mohli připravit, nemuseli jsme prodávat, mohli jsme zapojit český výrobce, mohlo být hrozně moc věcí, kdyby jsme tu informaci měli dopředu. Bohužel, tak na to slouží, na to by měl sloužit UZI.
0: Co to může znamenat v celé té struktuře, tedy ptám se na ministra vnitra a třeba i na vládu celou?
1: Tak může to znamenat
0: toho pana Mlejnka.
1: No, já vůbec nevím, proč ty dva měsíce tak urputně, jak Rakušan, tak vlastně i potom premiér ho dažili takovým způsobem, když ty informace začaly vycházet najevo postupně.
0: No, nechtěli prohrát, to je jednoduché.
1: No, nechtěli prohrát, ale druhou stranu destabilizovat službu, protože samozřejmě není dobře, když o tajné službě se mluví v médiích a samozřejmě o té službě je denodenně se dočítáte některé další věci. Navíc sám Mlejnek musel vědět, že těch informací za to desetiletí působení v těch strukturách, toho technisajivu, já nevím, co všechno, kde se všude pohyboval, že ti novináři se budou snažit těm informacím maximálně dostat, pokud už se to dostalo do takové fáze. A pro mě je důležité to, že minister Rakušan vůbec toho člověka do té funkce ani neměl jmenovat. Protože to je ten výběr toho člověka. A jestli ten člověk má tajné na NBU vlastně, tak ta funkce musí mít přísně tajné. Samozřejmě tam do té doby, než to dostanete, ta možnost tam je. Ale pevně asi, když by do té funkce dostával člověka, tak už by to přísně tajné minimálně měl mít.
0: Co to může znamenat dál?
1: Dál to může znamenat, když Mlejnek teď odešel, tak samozřejmě pro mě je to to, že Rakušan je naprosto znevěrohodněnej. Protože já jsem dneska četl jeho rozhovor s tím, že on vlastně v organizovaném zločinu s nikým se nepotkával, on vlastně nic nevěděl, že ve stanu mu pod zadkem jeho místopředsedové děli věci ze stanu, to, co se dělo, o ničem nevěděl. Na druhou stranu uvědomte si, že ministr Rakušan sedí na jednom nejdůležitějších ministerstvech, silový ministerstvo. Je to policisté, hasiči, veřejná správa. A jestli ten člověk nic neví o lidech, kteří jsou kolem něho, vybere si ještě Mlejnka, ještě za ním sedí, nebo na něm sedí, tak mě řekněte, jak chce vykonávat pozici ministra vnitra. To je podle mě naprosto to, že ten člověk by spíš měl učit na tom Gimplu, na to co dělal.
0: Počkejte.
1: Ale tak. To myslím v dobrým, jako by přece, když mám znalosti. Já bych taky nešel dělat ministra školství, přece, když jsem toho ministra školství nedělal. A sedí na jednom z nejdůležitějších ministerstev, který současně době musí řešit. A těch problémů, které jsou na řešení, je strašně moc.
0: No to je výsledek voleb, pane Šlachto. To je jednoduché.
1: To je výsledek voleb, ale na druhou stranu je to výsledek toho, že ho tam daží pan premiér Fiala. Je spokojený, nejspíš tou prací, protože samozřejmě se za něho zastal.
0: Za to bych ruku do ohně nedal, že je spokojený.
1: Ale daží ho. Daží ho a tím dává najevo, že s tím samozřejmě, jestli má 33 poslanců, musí držet tuto vládu, protože těch problémů samozřejmě máme strašně. To už je jejich politická antika, jakoby to, co oni si mezi sebou kšeftují. Na druhou stranu my se tady bavíme o dovzmetru, my se bavíme o tom, jak ministerstvo vnitra v současné době je znevěrohodněný, podle mě jednoznačně. A už když šel do funkce, jak už vemte, že si nechal prvního náměstka ministra, si nechal člověka, nějak pan Nováček, který se jmenuje, který byl prvním náměstkem za ministra Chovance, byl za ministra Hamáčka, teď je za ministra Rakušana. Prvně člověk, který byl odpovědný vlastně za řízení úseku bezpečnosti. A to, co jsme říkali, jak už nikdy žádný lidi neměl, nebyl připraven na tu funkci. A tady si myslím, že to jasně ukazuje.
0: Vidíte tam ještě něco dalšího, kromě teda tady toho pochybení?
1: Tak vidím fungování, a když vezmete ty jednotlivé kauzy, a teď vidíte jenom poslední věc, a nevím, jestli jste zaznamenal, ale já jsem se byl na hranicích minulý týden podívat příliv vlastně uprchlíků, a už to není Ukrajina. Už se bavíme o syrských, z Turecka uprchlíků, a není to jednotlivci, ale jsou to stovky denně, kteří tam třeba přes víkend
0: tak napadlo.
1: Proudí k nám. A vlastně přes nás se snaží do Německa, snaží se do západní Evropy jakoby dostat. A je to ekonomická migrace, protože se samozřejmě prokážou, že jsou syrští uprchlíci. Tím pádem vlastně vy nedáváte do Sýrie, vlastně se nevrací. A tyto lidi nám tady zůstávají a vlastně potom prochází dál a po Evropě nám nějakým způsobem kolizují. Ministr vnitra, místo aby se snažil tuto záležitost řešit, minimálně v tom, že Slováci od nás nepřebírají, tedy ty běžence, kterými zadržíme, tak pošle na slovenského policejního prezidenta, když při tom vydávání nebo přebírání je věc politická, není to věc policejního prezidenta a policejního prezidia. A to, co já mám informace od policistů, tak už to mají plný zuby, protože jsou přetížení a jsou to opravdu stovky běženců denně. A je to znovu pan Rakušan. Místo svý problémy, který má s Dozimetem, se Stanem, tak by měl řídit ministerstvo vnitra. A to jsou ty dopady z toho přesně řízení.
0: Takové to pravidlo první bezpečné země, které platí pro uprchlíky, tak mě pořád nedochází, jak se dostanou k nám?
1: Dostanou se přes Slovensko, se dostávají.
0: No, ale my nejsme první bezpečná země.
1: No, my nejsme bezpečná země pevně, ale na druhou stranu my jsme. A když si vzpomenete, byli zajímaví ve volbách, když jsme stáli vedle sebe při těch debatách a pan Rakušan s panem Fialou tam mluvili o tom, že musíme posílit vnější hranice Evropské unie právě kvůli bezpečnosti. My předsedáme Evropské unii v současné době, jsme odpovědní za chod Evropské unie, já nevím, jestli jste to zaznamenal v médiích, ale já nějak úplně ne. Takže i to, že se nám dostává přes pevně bezpečnou zemi, tak v současné době my bychom to měli řešit. Minimálně s tím, že bychom měli schovat schůzku ministra vnitra. A měli bychom řešit ten příliv, takový množství. A právě zjišťovat o tom, jak je možné, že se to přes vnější hranice Evropské unie k nám dostává. Ale my ty informace nemáme. My jsme udělali dvoudenní cvičení minulý týden, pan Rakušan, a od té době se mlčí a znovu se nám to sem proudí.
0: A vy mluvíte o policistech, proč ne armáda?
1: Armáda tam byla, ale musí být samozřejmě vládou. Myslená to bylo to dvoudenní školení, nebo oni tomu nazývají cvičení nebo školení. A vlastně poté se zase zatáhla zpátky, protože tam nemůže armáda bez povolení vlády, samozřejmě bez toho, že by se vyhlásil ten první stupeň, ochrana vnitřní hranice, protože vemte, že Rakousko to vyhlásilo, Německo to vyhlásilo, Slovinsko to má vyhlásený a my stojíme nic. A ono nám to dává ta ochrana té vnitřní hranice, že policisté můžou kontrolovat na není to o zavření hranice, ale o tom, že jim to dává legislativní možnosti kontrolovat zavazadlový prostor, zastavovat auta při vstupu do naší země.
0: Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích, státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky Hlubuček, myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového by nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že není problém, aby propustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: Pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ti právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: Nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní, jo. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, než bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl přes ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš, kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra, právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že je teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok, rok a půl, dva roky. A tam může dojít k jednotlivým snaze se dostat k informacím.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom médiích, jenom to, co jsem
0: bylo si... Bylo v no. Dobře. Přece existují jakési tři možné vazební důvody. Pokračování v trestné činnosti, ovlivňování svědků.
1: Ovlivňování svědků a útěkova.
0: A útěkova.
1: A on měl. Ta, vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěné i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba ani si samozřejmě, že ty důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezehne. No. Mm-hmm. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to je názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žraloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážou v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážou v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a rok, dva roky, tři roky, než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik, 5-6 let, než to došlo k soudu a už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková promlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo, je to vůbec pravda, není to vůbec pravda a to nám přesně umůže trestní řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěrohodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako mi jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něj neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze. Ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete
0: řádně. Takže exofo byste si nechal?
1: Tu exofo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To exofo vám nevěří.
1: Čestnou no, by mu dali.
0: Volby. Proč přísaha teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě v té velké kampani. Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napůjčovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy. A teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako vy na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba v Praze jdeme, jsem hrozně rád, s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovoluje.
0: Ještě mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tmář přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu jako do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odbojníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě, dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dány ČEZu, které byly úplně nesmyslně dány. Ale teď tento okamžik je nutnost, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom ho mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo jednoznačně.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příští
1: shledanou. Já moc děkuji už za to, že jste mohl být otevřený. Děkuji.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
3: Ksavere, dobrý den.
2: To léto. Co to je?
3: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní drožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
2: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
3: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
2: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
3: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
2: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
3: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
2: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
3: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Jo? Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
2: Ani paní Šmuclerová?
3: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
2: To Petr Dvořák také.
3: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
2: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
3: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
2: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
3: Jo, jasně, jdeme na to.
2: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
3: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
2: Je, to je vznešený.
3: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
2: No vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
3: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
2: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
3: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
3: co,
2: pana Uhlíře?
3: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
3: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
3: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo. Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
2: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
3: Šátkování, možná taky pionýrský. Jako ta hrdost se tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
2: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
3: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
2: No, samozřejmě.
3: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
2: To je velmi drahý záběr.
3: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
2: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
3: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
2: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
3: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
2: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
3: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
2: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
3: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
2: Což
3: já,
2: se o pražské slávě říct nedá.
3: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
2: Ministerstvo obrany.
3: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
2: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice, já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
3: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo, tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
2: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
3: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
2: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
3: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
2: Dobře.
3: Ta to říká dobře.
2: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
3: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
2: No, má v některých víc.
3: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato

0: Trump dal ultimátum Putinovi, hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna, což je, tuším, dneska je prvního.
1: Dneska je prvního.
0: Takže 7 dní. Příští pátek.
1: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
0: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
1: No, tak
0: a nebo příští čtvrtek skončí
1: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
0: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
1: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
0: Mě nebaví hudebně.
1: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. Tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dená lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
0: Americká klidně.
1: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela

0: složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že? Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně nízko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: král.
1: Ona je docela dobrá, podle mě, ta Švihlíková. Ale já nejraději čtu tu paní Šichtařovou.
2: To je taky originální. Je ostrá, no, tak...
1: Ostrá, ostrá.
2: Ona si to taky hodně založila na tom, že je jako hodně ostrá. Ale jasně.
1: No, mám pro vás novinku.
2: Zase?
1: Máme kompletní radu České televize.
2: Ne. Hm? A vy už tam nejste?
1: Zatím dneska dopoledne jsem tam byl ještě.
2: Jo?
1: Ale teď jdu k tomu soudu, možná už odejdu jako zločinec.
2: No, vidíte.
1: Tak to automaticky. Ale neznám nikoho z těch lidí, co dovolili, ale byla to taková ostuda.
2: No tak třeba neznáte...
1: Volilo se veřejně, protože oni už si nevěří ani nic mezi
2: já vidím,
1: sebou.
2: Bylo to příšerný.
1: Já mám zprávu, že v parlamentu na záchodech nejsou dveře.
2: Aby se tam nedělo něco tajného.
1: Aby jako tam třeba jdete na záchod a sedí tam, řekněme, Marek Benda, takže vy sedete a na míse a máte kontrolu, že nic tam nekuje.
2: Jasně, jasně. A to, je, jako, to je transparentnost, ne?
1: Ale hlavně to, se, aby... je to transparentní, no. Jako transparentně jdete na stolici, mm-hmm. Ale hlavně se taková nenucená konverzace rozpoutá.
2: To víte, že jo? Úplně přirozená, že jo?
1: Když se jdete vyčůrat, vidíte, jak on tam sedí, řekne to Marku, jak to jde? Třeba.
2: Já bych se tam někdy jako šel vyčůrat, abych se to vyzkoušel. Mě to chybí,
1: tohleto. Je to veřejný, a... transparentní a je, nic se tam tím pádem neděje nekalýho.
2: Škoda, že a nevysílá se to na Facebooku, jak navrhují často Piráti, aby se všechno přenášelo na Facebooku?
1: To zatím ne.
2: Ne, ještě ne. Ale říkám si, když vás poslouchám, vozíte už spacák v autě, když jedete na radu? Kdyby náhodou, že byste tam zůstal. Tak. Zvlášť po té dovolbě rady?
1: Na spacáky nedojde.
2: Ne?
1: Ne. Ne. Ne. Ne. Jsem o tom přesvědčený. Protože ono jim jde všechno na ruku, všechny okolnosti a ti, co tam mají svoje pořady, svoje, myslím, v pravém světle slova smyslu.
2: Jo. No ale to já jsem myslel, to já jsem vkládal naděje se spacákem do vás. Ne do toho druhého tábora.
1: Že bych já tam spacal.
2: Ano.
1: A víte, že
2: byste,
1: to není špatný?
2: Že byste tam jako vyspával demokracii. No tak spacáku.
1: To máte dobrý nápad, to já udělám.
2: Jo?
1: To já udělám. To je dobrý. Ocenil jsem včera na vašem streamu a smrtelně jsem se pobavil. Podvazky.
2: Podvazky jsou dobrý, ne? Já z toho mám radost. Víte, satira, parodie, prostě bez nich politika není politikou. Všichni parodují Zemana, Babiše a tak. A já jsem rád, že teď se paroduje
1: to,
2: i Fiala.
1: To bylo tak vtipný. Já bych tak strašně chtěl, aby někdo parodoval.
2: To si myslím, že se děje dávno, to nebuďte zas... Dlouho. Já se vsadím, hele, že někde to máte.
1: No, ne.
2: Zadejte si Xaver parodie, hele, možná budete překvapený.
1: Fakt? Jo. Vy něco jste zorganizoval?
2: Nechci naznačovat.
1: No, pojďme ještě do těch jižních Čech.
2: Hele, to je... To svět se zbláznil, ne? Opravdu.
1: Ta žaloba, jak tam je?
2: To je no na to Hostinskýho, ne? To nepochopíte. Hostinský si dá inzerát, hledám číšníka.
1: Účtující servírku.
2: Nebo účtující servírku, pardon.
1: Účtující servírku.
2: A schytá za to žalobu, ne? Nebo pokutu? A pokutu za genderovou... Jak, genderový trestný čin v podstatě, ne? Přestupek.
1: No, on jako tím vlastně postavil muže účtující.
2: Mimo úplně.
1: Účtující muži jsou...
2: Vyloučil z trhu práce.
1: Já toto nikdy nepochopím, pane Holče, ale začínám si myslet. Víte, jak se to všechno vrací, ty věci v různých intervalech, které nahoru. Toto se zase vrátí do normálních kolejí. To je jenom výstřelek.
2: To jste řekl úplně berichovsky.
1: Já tady nejsem nikomu prosrán.
2: Ne, to nemyslím to.
1: Vy místo, abyste měl pochopení, že mě za 10 minut čeká nejtěžší chvíle života.
2: Mám. Ale bylo... Byl tam ten Verich v tom.
1: Onze?
2: Byl
1: myslíte, že tam u toho soudu budou mít takovou tu ohrádku?
2: Já bych řekl ruskou klec, ne? Jako bývá u ruských soudů, ne?
1: Až tak?
2: No tam bývají klece, že jo? A ten obžalovaný sedí v kleci. Chodorkovský třeba seděl v kleci a va všichni.
1: No jo, další. Ale tak to jsou jako zločinci.
2: No počkejte, vy nejste taky žádná čudla, to si nemyslete.
1: Čudla. Jak jste to říkal u té Švihlíkové, že je co?
2: Prskla? Já jsem nic neřekl takovýho.
1: Prskla,
2: ne, nikdy bych nic takového neřekl.
1: No ne, tak já jsem, to jsou takový ty čudla, no. To říkal rád, čudla.
2: No jasně.
1: No, no je to pravda, já vás poinformuju k večeru SMS-kou, jak to dopadlo.
2: Já budu napjatý.
1: Kdybych šel rovnou do výkonu trestu od toho soudu, tak bych vás poprosil, jestli byste mě třeba jednou za dva měsíce nenapsal korespondiák. Dělali jsme Vilozonku třeba s paní Stonekovou, vzpomínali jsme na vás.
2: Ale to nevím, možná na korespondiák vám jako prdím, ale třeba převezmu rádio Xaver. Jo, když půjdete do výkonu,
1: ale tam je
2: přátelsky samozřejmě.
1: Počkejte, tam je potřeba umět moderovatele.
2: No to je...
1: Aha, jo. No, napíšu vám. A kdybych šel rovnou do výkonu, tak právní zástupci zavolají.
2: Koho máte, Polčáka?
1: Právní zástupce ne, ne, já to nemůžu říct.
2: Tam se máte Standu, tak...
1: Pana doktora Černýho je výborný.
2: Dobře. No. Tak Standa je...

0: Občas dostaneme nějakou podporu na cigára, na minerálku tady, nebo na prášky na uklidnění, ne?
1: To pro vás.
0: Pro podnešku to no. bude asi. A mistr to řekne, jo, stejně jako Jiřina Švorcová, on to umí tak hezky zarecitovat. Tak.
1: Helejte. Tomáš Pokorný, Tomíku. Náš věrný divák, samozřejmě děkujeme.
0: Tomíku, děkujeme.
1: Na hormonální léčbu ve Wilsonce, tak to je pro vás, to je jasný.
0: No to je pro vás.
1: To je pro vás. Hlavně pro Petru a Lubomíru. Vidíte, vidíte. Jen bych rád viděl ten Lukášův vyděšený výraz, když jste ho jmenovali také. Podívejte se na to.
0: Na hormonální léčbu ve Wilsonce.
1: Já nelžu, já nelžu nikdy, to byste mohl vědět. A Tomáš Sová, děkujeme i Tomáši Sovovi, taky náš věrný divák. Wilsonova 9210 na Hrošíka pro Olinu a letenku pro Hayata na Hokkaido.
0: Já jsem pro.
1: A pak tady máme super díky.
0: Super díky.
1: To super díky. Petr Komínek. Jan Kubový, Miloš Roušal, Ivana R.U. Ta tady nechybí nikdy. A Nonix.
0: Pane Holče, držte mi palce.
1: Držím.
0: Jdu na to, budu vás informovat a příště to nadpracujeme.
1: Jak to na prémie.
0: No, uděláme to příště třeba trošku delší. Takže já odcházím v dál.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

V nozdrách slábne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Mě.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
3: Jistě.
2: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklinilo vás to trošku?
2: Tak. Trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to mince X.
2: Je to zlato, zavináč.
3: Mince X.
2: Mincex.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250, řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitele Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Co udělá zlato? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano, ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu, a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
3: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
2: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
3: Určitě.
2: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
3: Ano.
2: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
3: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
2: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
3: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
2: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
3: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
2: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu za tu Fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
3: ano,
2: a za Fiat měnu, kterou má doma,
3: ano,
2: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze, ano, koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
3: Ano.
2: Můžu říkám to dobře?
3: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
2: No ježiš, na to já se těším od začátku.
3: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
2: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
3: Děkuju.
2: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
3: A nebo zlatý účet.
2: Nebo zlatý účet.
3: Ano.
2: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
3: Moc děkuju.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, motoristé sobě, nabízíte nám, občanům i občankám, nabízíte metro zdarma. Mnozí se tomu nápadu vysmívají a říkají, že to je populismus a tak. Jak by to fungovalo, metro zdarma?
1: Je to úplně jednoduchý. Zase řada stran to od nás kopíruje, říká, že bude MHD zdarma. A pozor, my říkáme pouze metro zdarma, za MHD se platit bude. Takže kdo bude chtít jet...
0: Vysvětlím.
1: Ten, kdo bude chtít jet třeba z Florence na Václavák, na metro, na muzeum, tak pojede zdarma, pokud ho zajímá pouze tato trasa. Pokud ovšem chcete využívat i tramvaje, autobusy, tak tu chvíli potřebujete lístek nebo lítačku a my chceme výrazně zlevnit lítačku, zatímco letos stojí 3560, tak my chceme, aby stála 1000 korun. A kdo bude mít lítačku, tak může využívat veškerou MHD, nejenom metro. Pokud byste si řekl, že vám stačí jenom metro, tak můžete jezdit metrem zdarma. Proč to metro zdarma? Chceme, aby to motivovalo ty řidiče, kteří přijdou na okraj města. Řeknu si tak, jak já budu složitě hledat nějaké parkování v Praze, tak než bych tohleto řešil, půjdu do metra, to metro mi nic nebude stát a já pojedu metrem do centra. My tím pádem chceme stáhnout tu automobilovou dopravu z toho největšího centra, chceme je dostat do MHD. A jak to ekonomicky funguje? No je to celkem snadný, ta celá pražská integrovaná doprava stojí necelých 19 miliard. A když se podíváme na to, kolik vybereme pouze na území hlavního města Prahy, tak je to 2,86 miliardy. To znamená, je to nějakých 15%, co se vybere z jízdného a zbytek je dotovaný městem. No a co chceme my tedy je, že nyní uděláme takový ekonomický model, kdy řekneme, pojďme to udělat tak, aby pro každého bylo zajímavý mít tu lítečku, nejenom pro Pražáka, ale i pro každého turistu. Přijde sem řada milionů turistů každý rok, kteří tady nekupují si lítačku a teďka najednou my pojďme udělat balíček, že když přijdou do hotelu, přijdou do cestovní kanceláře, tak rovnou k tomu, že sem přijedou, dostanou lítečku jako balíček, podobně jako když přijedete někam do Asie nebo do Ameriky a říkáte si, napřed se nebudu používat evropská data, které jsou strašně drahé, tak si na místě koupíte nějakou tu SIM kartu, s tou SIM kartou potom najednou fungujete v té Asii nebo v Americe a je to standardní, hnedka na letišti vám to prodají. My můžeme dělat něco podobného a vlastně my bychom chtěli i motivovat pražský dopravní podnik, jeho vedení k tomu, aby byli motivovaní k tomu, aby co nejvíce prodávali. Čím víc prodají, tím větší budou mít bonusy. A můžeme to propojit i s železnicí, přijde někdo po železnici do Prahy, může dostat i hned ten kupon, koupit si ten kupon a dostaneme se na nějakých 40 euro, těch 40 euro je prostě zajímavý. Naši oponenti teďka vymýšlí buď to, že říkají, že to není možný dělat, my říkáme, že to možný je, že Praha na to je dostatečně bohatá, že máme

0: velké úspory, či to úspor můžeme zaplatit. Vedle toho, říkáme to ekonomický model, že tady přichází ta tisícikoruna a není to zdarma. Vidíme kolem nás, jak přichází lidi, řada lidí, kteří říkají, bude to úplně zdarma. To je velký rozdíl, protože tam najednou nepřijde nic do té veřejné pokladny. My do té městské pokladny dostaneme mnoho peněz. Je docela dost možný, že nakonec se dostaneme k částce, že to město nebude muset nic moc doplácet, protože pokud ten pražský dopravní podnik bude hodně motivovaný prodávat, tak my si myslíme, že za těch 40 euro to prodávat bude. My nechceme rozhodně motivovat tady nějaký skandinávce, nějaký Dány, kteří se tady opíjí a budou jezdit v MHD zdarma. Ne, ať si tramvaj zaplatí. O tom to je. My chceme dostat toho řidiče, který přijede na okraj Prahy, tam zaparkuje někde na konci Ačka, nasedne do metra, dostane se na Václavák, ať tady funguje, ať není tolik aut v Praze. Co je důležité zdůraznit je, že tenhle ten systém funguje ve světě a dokonce i v České republice. Jo? My třeba máme to ve Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku už 10 let je MHD zdarma. Moc se to neví, ale prostě funguje ten systém. Funguje to v Tallinnu. Funguje to v řadě měst, třeba v celém Lucembursku je veřejná doprava zdarma. Prostě to je budoucnost. Budoucnost je to, že budeme mít dopravu, která bude pro všechny dostupná, protože ty energie budou velmi drahé. Teďka to vidíme v Německu. V Německu na to přicházejí, mají tam ten snížený tarif, zlevněný MHD, aby lidem ulevili v době krize. A to je to, s čím přicházíme my. Teďka vidíme, že prostě řada lidí bude mít problém platit složenky. A jak může Praha pomoci? My nemůžeme přicházet s těma velkýma řešeníma. To je pro vládu. Vláda může dělat velké řešení. My můžeme přijít s tím, že těm lidem uspoříme, že najednou nebude to 3,5 tisíce, ale jenom ta tisícikoruna, že mají 2,5 tisíce od nás jako bonus.
1: Rozumím tomu dobře tak, že jeden z těch vlivů, kterým chcete jak si uvolnit té pražské dopravě je, že dáte metro zadarmo a předpokládáte, že víc lidí nechá doma auto a pojede metrem, protože je to úplně zadarmo.
0: Zaparkuje na okraji města. To je s tím
1: třeba i tak. Ano. To je ten hlavní důvod.
0: Ano.
1: A říkáte, že na druhé straně provazu se to teda vyplatí ekonomicky.
0: Ekonomicky to funguje, že spoustu lidí si neumí představit, jak málo tvoří ta částka, která přichází tomu dopravnímu podniku z těch kuponů a z těch lístků. To je z velký, z drtivý části jsou to dotace. A protože ta doprava bude dotovaná i do budoucna, je to prostě trend do budoucna a proč se tomu vyhýbat, proč by Praha měla být až mezi nimi posledními, ať jsme mezi nimi prvními, kteří jsou v tom trendu.
1: Tak jak tak jsme v jakési energetické krizi, nejenom my, ale velká část světa, má na to jakýsi vliv pražský radní, zastupitel, primátor. Věděl byste, co s tím? Umíte pomoct i v této věci Pražanům?
0: Tak ta dlouhodobá řešení jsou jednoznačně na straně vlády. My nemůžeme jako Praha najednou vymýšlet nějaký dlouhodobý řád, to prostě nemůže fungovat. My můžeme pomoci jednorázově, krátkodobě tím, že třeba chceme, aby, protože Praha je 100% akcionářem Pražské plynárenské, tak aby skrze Pražskou plynárenskou Praha pomohla svým občanům a tím, že to, co v loni zaplatili za plyn, letos jim Praha může zadotovat. Vezme si Pražská plynárenská úvěr, alternativně Praha si vezme úvěr.
1: To, co loni zaplatili za plyn?
0: Ano. Tak to letos dostanou jako bonus, aby nemuseli tak trpět pod tím ohromným nárůstem cen energií. My dneska vidíme,
1: Já tomu pořád nerozumím.
0: Ceny energií jsou na několika násobku toho, co byly v loni.
1: Bydlím v Praze, zaplatil jsem loni za plyn 13 tisíc.
0: Zaplatil jste 13 tisíc za plyn a letos vám Pražská plynárenská pomůže tím, že těch 13 tisíc vám slevní na tom, co zaplatíte teďka s tím nárůstem ceny plynu.
1: No, ale tím pádem to půjde na vrub té Pražské plynárenské a...
0: A Prahy, a Praha se zadluží za vás. My jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lepší, aby v době krize nepřicházeli exekutoři za lidma, ale aby ten ohromný dluh řešilo město, které je schopné se s tím daleko lépe popasovat, než ti lidi, kteří nemají třeba finanční gramotnost, nevědí, jak to řešit. Praha to zvládne. Praha má nízký dluh, Praha si může dovolit v tuhle tu chvíli krize pomoci lidem. A až ta krize skončí, a tohle to je enormní krize, tohle to není nic standardního, až ta krize skončí, tak přijdou ta léta, kdy my můžeme splácet ten dluh. Budeme splácet ten dluh a ten dluh zase se vrátí tam, kde byl. Ale v tuhle tu chvíli si myslíme, že prostě řada lidí se s tím nedokáže popasovat sama a potřebuje nějakou pomoc. A vzhledem k tomu, na kolika násobek ty ceny energie vyskočily, tak se domníváme, že si můžeme dovolit zaplatit tu částku těch loňských nákladů.
1: Promiňte, jestli jsem dobře rozuměl, případně mě opravte. Vy jste řekl větu, Praha se zadluží za vás?
0: Zase se dá říct, ano. Nemusíte zadlužovat vy, Praha se zadluží, Praha to zvládne.
1: No a teď ještě, prosím, existují ve vašich očích, tedy člověka, který rozumí ekonomice, analytika, některé ryze zbytné výdaje, které toto město platí a vy je třeba považujete za zbytečné, nebo šlo by tam nějakým způsobem něco ořezat, co myslíte?
0: Těch výdajů je ohromné množství. Praha má rozpočet plný grantů. Ty granty jsou velmi těžko průhledné. Já se domnívám, že v mnoha...
1: Ty musí být transparentní, ne, pane Pikoro?
0: No, to by měly být, ale vím, jak jsme tady měli kauzu Hluboček a podobně. Já si myslím, že to není takový, aby v tom rozpočtu není napsáno, kam ty peníze jdou. My víme, že tam je 273 milionů na sport. Jak konkrétně, tam je nějaká komise, jak to rozhoduje a to už je prostě komplikovaný. Já si myslím, že to není úplně optimální. Podobný to máme, když se podíváme na chod města, máme položku vnitřní správa, tam je přes 12 miliard. Ohromný peníze, to se dá taky z velké části seškrtat, aby ta byrokracie kolem toho města nebyla.
1: Tam máme přece ten rozklikávací rozpočet.
0: Ano, my máme rozklikávací rozpočet, kde se velmi často nikam nerozkliknete, kde to hrozně brzo skončí, že nevidíte do detailu, kde ten grant končí. Pak vedle toho máme takové instituce, jako je Pražský inovační institut. Teďka jsme zjistili, že velmi netransparentně hospodaří, jak jste se teďka podivoval, že dokonce muselo být odvoláno jeho vedení. Jo, ukázalo se, že Bob Kartous to podle stávajících zastupitelů nevede dostatečně dobře.
1: Ten pan Kartous, ten dezinformátor?
0: Ten, který tvrdí, nebo, že rozpozná jako desinformace, co je informace a co je desinformace a co je pravda a co není pravda. Tak teďka byl odvolán a za to, že tam je netransparentní vedení toho institutu. Takových položek tam máme řadu, kde prostě my nevidíme přesně do toho spoření. Že co já bych navrhoval, kdybych teďka rozhodoval o městských financích, udělat ohromný audit na všechno, protože to je velmi komplikovaný to dneska dohledat, tak jak vy říkáte, rozklikávací. Oni nám taky říkají, že to je rozklikávací rozpočet, ale třeba já jsem si zkoušel rozklikávat taky dluh a ukázalo se, že ten dluh pořádně nevidíme. Rozklikávací měl být i majetek, ale ono tam taky pořádně nevidíme. Tam jenom vidíme, kolik máme domů, a že je tam nějaká správa, ale kdo přesně to spravuje, jak to spravuje, za kolik to spravuje, jaký tam je výnos. Zjistíte, že nakonec ono toho tolik rozklikávacího není. To je jenom taková mantra, aby to vypadalo, že to rozklikává. Já, kdybych tam byl, tak bych chtěl, aby to bylo skutečně rozklikávací, aby jsme se dostali až do střev a viděli, komu co patří, jakým způsobem je to spravovaný, kolik to nese a podobně. A to dneska rozhodně nevidíte.

0: říkat, to chce klid, to chce klid.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: play.cz. Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. V paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
3: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodáci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
2: Hmm. No, prosím se, neviny, základní hodnota právního státu?
3: Jedna z.
2: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
3: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursule von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dál a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla. My s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pánbu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku, od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a Co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc. A pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku hlavně jménem Zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoc

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Fiala slaví ve sněmovně. Máme revidovat Green Deal, řekl Fiala. Poslanec SPD se ho ptal na vliv Trumpa. Tak dochází k obratu. Je to pod vlivem nové hlavy Bílého domu?
3: Já už vlastně nevím, jestli tohle se dá komentovat, že tohle myslí vážně náš premiér, který ten Green Deal protlačil. A není to tak dlouho a za našeho předsednictví EU dokonce chlubil se tím, nechal se za to pochválit stranou šéfkou Eurokomise Ursulou von der Leyenovou, šíleným zeleným eurokomisařem Francem Timmermansem, který už je naštěstí ohledně Evropské unie na politickém hřbitově. Ale tohle nám způsobil Petr Fiala a on teď zcela vážně krátce na to přijde s tím, že jeho vlastní dílo je potřeba revidovat. Já vlastně musím říct, jestli i on teď přispěje náhodou k redukci nebo revizi Green Dealu, tak jedině dobře, ale bude jenom v závěsu, protože náš premiér je prostě ulhaný srap, já to nemůžu říct jinak, a vždycky jenom bude následovat nějaký stádo. Nikdy by se k tomu neodvážil sám a tohle si teď číst, vlastně pro mě je to smutná zpráva o tom, koho máme v čele země.
2: No a půjde to tak snadno jako ve Spojených státech, že se prostě Green Deal škrtne?
3: No to nepůjde, protože Spojené státy, tam seš prezidentkou celých Spojených států. Evropská unie je společenství 27 států a i kdyby jeden stát se rozhodl, že pohřbí třeba Green Deal, tak bude mít velký problém. Je zajímavý třeba dvojka, ano, Karel Havlíček řekl, že pokud přijdou do vlády, tak vůbec nebudou aplikovat nebo implementovat do naší národní legislativy třeba ten zákon, který vychází z Green Dealu o emisních povolenkách pro nás, který zdražuje celý život náš znovu. Což by znamenalo, což je cesta vlastně nepřímá, jak to zrušit mimo Brusel, protože to by musel již tak případně zrušit Evropská komise prostřednictvím Evropské rady a Europarlamentu. A kdyby se státy jednotliví rozhodli to ignorovat, tak Evropská komise už nebude mít sílu. Jediný Česko by možná ještě měla sílu a odvahu a drzost pokutovat za to. A když to začnou ignorovat víc států, tak si myslím, že to můžou rozložit takovýmhle způsobem.
2: A ta naděje tam je, protože už Polsko jsme zaznamenali posun u Donalda Tuska.
3: Všimni si
2: Rakousko, ano. Tam dojde ke změně, Německo čekají volby.
3: Všimni si, jak vypadá státník, premiér Donald Tusk polský. Ty byli připravený na jakýkoliv výsledek amerických voleb a když vyhrál Donald Trump, tak pochopili, co se stane. Teď jsou absolutně ready, mají půlroční předsednictví Evropské unie a Donald Tusk okamžitě vyhlásí, musíme téměř zničit Green Deal, protože nás zničí po tom, co vlastně Donald Trump jedním podpisem poslal americkou verzi Green Dealu na hřbitov, což znamená, že ruší všechny ty obří nesmyslné dotace do zelené ekonomiky.

rychlé chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže. A už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

noci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

ústa nepolíbí. Na dalším chlebíčku je salát zvaný Vlašák. Kdo ho sní podvodí?

proschlé chlebíčky, pohrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uhrákem,

0: Přeje vám Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mm-hmm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, ten
1: ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Jsem si, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový?
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať
2: to
1: je
2: se
1: to
2: stává.
1: Jakkoliv, prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere,
1: no
2: já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, rudá armáda, no tak, to všichni víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane Holče, ale nezlehčujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech?
2: Ani náhodou.
0: Posloucháte Radio Xa.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, voci.
2: Co, voci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No, vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako... To jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No, oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No, on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě.
2: Hmm.
1: No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt, jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to Vzajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být Vzajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nadranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech.
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: Vy jste nešel na tojtojku.
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se
1: pronájem,
2: ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, žena a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna, prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. a říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
2: Jo.
1: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni dochválí. Má skvělej zadek, kde tam vidíte tu pomerančovou kůru.
2: Jo.
1: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, ne. Abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babičko, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, kam Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch hoven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo. Neumím to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
2: jsme tak zhruba
1: trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to
2: vysílá. No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zemana, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý. Tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne,
2: tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pán, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlobarona. Drahota. Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... nad Guliní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsaný, že?
2: Jo, no. Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No jo, tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: No, to je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky, umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá, nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit, krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
2: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
2: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám...
2: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? Mm. A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což

0: věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky. Na levo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu,
0: dobře,
1: tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtarová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mě se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
1: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodňový.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo.
0: To možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
2: Rádio Xaver.

Rádio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je jednak ředitelem nemocnice v Tišnově, spousty let, co si já pamatuju.
1: 18.
0: A také kandidátem do Senátu, parlamentu České republiky, prosím, a za obvod 55, což je Brno město. Znamená to, že vy, který roky působíte v Tišnově a žijete tam, tak míníte reprezentovat občany na rozdíl od jiných, jak jsem s pobavením slyšel, že někteří pražští herci přijeli do Brna venkova a do Brna města, že budou reprezentovat pan Töpfr, o kterém teda navíc mám pocit, že v politice za sebou nezanechal nic dobrého. Ale tak proč jste se rozhodl na ten Senát, pane řediteli?
1: V podstatě ten senátní obvod 55, který se jmenuje sice paradoxně Brno město je na území obvodu asi ve 20%, jinak zbytek je samozřejmě Brno venkov. Je mě blízký, prakticky v tomhle obvodu žiju, pracuju, pochází z něho moje rodina, maminka pochází z Tišnova, otec pochází z Vysočiny, takže prostě je to obvod, který znám velmi dobře.
0: Mimochodem, co vy si o tom myslíte, s vědomím, že se vám na to těžko bude odpovídat, že se najednou někdo, kdo s tím obvodem nemá lautr co společného, možná tam jednou byl na nějakém natáčení, mám teď na mysli toho pana Töpfra, který je sice dobrý herec, ale mizerný politik, jak víme, ale někdo ho tam dosadí, on kandiduje za nějaký prostor, za nějakou oblast, ke které nemá žádný vztah. Co si o tom myslíte? Proč to tak je?
1: Já jsem z toho měl takový pocit trošku, že snad nebyl možná jiný kandidát. V každém případě pana Töpfra si pamatuju, že u nás v Tišnovské nemocnici točil jeden díl z humoresek.
0: Tak to už je důvod asi.
1: Což je možná ten zásadní důvod.
0: Tak, pojďme teď na tu Tišnovskou nemocnici, kde vy jste tedy po léta ředitelem, pane Semráde. Jak moc zasáhnul Tišnovskou nemocnici COVID od samého začátku až do teď?
1: Já si myslím, že nemocnici, stejně jako všechny malé nemocnice, ten COVID zasáhl velice. Zasáhl to i kvůli tomu, že máme hodně staré pacienty, kteří byli ohrožená skupina. Na druhé straně musím říct, že v nemocnici pracují úplně fantastičtí zaměstnanci, kteří pomáhají výrazně víc, než by odpovídalo jejich popisu práce. Takže Tišnovská nemocnice jako jedna z prvních, no možná úplně první v republice, zahájila právě mobilní testování, abychom vyšli vstříc důchodcům a vůbec seniorům v našem regionu, kteří se samozřejmě báli přijet na vyšetření, protože v hromadné dopravě bylo riziko covidu. Ne vždy měli děti, které měly prostor je do té nemocnice dovést. Prakticky v době covidu zaměstnanci jezdili od Jihlavy až po Veselí na Moravě. Mhm. Takže já si myslím, že covid nás zasáhla velice. A myslím si, že nemocnice udělala obrovský kus práce.
0: A ekonomicky?
1: Po stránce ekonomické bych řekl, že díky právě nasazení těch, co jezdili s mobilními týmy, jsme byli schopni COVID ekonomicky přežít, protože samozřejmě nemocnice byla napůl prázdná, protože staří lidé se báli jít na LDNku právě, aby v nemocnici něco nedostali.
0: A to znamená, že se snížily platby?
1: Snížila se úhrada od pojišťovny právě na lůžka a na druhé straně zase jsme navýšili ambulantní úhradu právě díky těm mobilním týmům, které intenzivně jezdili. A byla to opravdu obětavost sestřiček a doktorů jak z nemocnice, tak i některých obvodních lékařů nebo specialistů z Tišnovska a Kuřimska, kteří jezdili, protože vím, že já jsem s nimi jezdil také, protože bylo potřeba každého doktora. A vím, že jsme někdy končili o 12:30, když jsme v nějaké továrně ještě testovali noční směnu s tím, že děvčata nastupovali ráno na 6:00 do práce.
0: Teď je všude v médiích velká diskuze o těch cenách energií, jak to může zacvičit tu ohledně domácností, tu s průmyslem a také třeba se zdravotnickými zařízeními. No, co se může stát v Tišnovské nemocnici, když vyrostou násobně ceny energií?
1: Je to prakticky likvidační, protože samozřejmě ty energie, pokud vyrostou na řádově o jednu desetinné místo, to znamená na desetinásobek, tak je to obrovský problém, protože nemocnice na to absolutně nemá peníze. A když jsem slyšel našeho pana ministra Válka, jak prohlásil, že on se zasadí, aby do fakultních nemocnic se energie dodávaly, tak mě trošku mrzí, že zapomněl, že tady máme i pacienty právě v těch malých regionálních nemocnicích a na ty vůbec nemyslí. Na druhé straně naše sestřičky šily roušky pro celý Tišnov a si myslím, že zvládnou uplést ty svetry pro naše pacienty.
0: No jasně, a svetry to je takový hezký symbol, ale jak všichni víme, svetry nic neřeší. Jaký může být, pane řediteli, ten nejbrutálnější scénář?
1: Ten nejbrutálnější scénář by samozřejmě mohl být ten, že zavřeme nemocnici. Na druhé straně naštěstí jsme příspěvková organizace Jihomoravského kraje, který deklaroval, že nám v této situaci pomůže. Ale je otázka, kam až může vést krajská pomoc, protože kapsa Jihomoravského kraje v současné době také není bezedná a kraje se potýkají taky s obrovským nedostatkem financí.
0: Pokud vím, tak ta Tišnovská nemocnice prochází nebo v posledních letech prošla výraznou renovací, dokonce tam přistavený přes ulici. My znalci víme, jakýsi nový trakt. Co se tam vlastně změnilo za poslední roky uvnitř?
1: V podstatě my se snažíme, aby ta nemocnice zaprvé odpovídala standardům současné doby a současně, aby to bylo příjemné místo pro naše pacienty. Takže investice, která nemocnice dělala sama, směřovaly právě na park, kde naši pacienti mohou rehabilitovat, mohou chodit na vycházky, trávit tam čas s rodinou. A na druhé straně přes silnici právě na pozemku bývalých starých garáží se postavil komplet nový ambulantní trakt, aby právě nedocházelo k mísení ambulantních pacientů a pacientů na oddělení, což se jednoznačně ukázalo právě v covidu, jak to může být problematické. Mm-hmm.
0: No a to znamená, že to, co je ambulantně, tak probíhá přes ulici?
1: Probíhá přes ulici, přesně.
0: A ta lůžková oddělení
1: zůstala v těch dvou starých budovách nemocnice. Mm-hmm. S tím, že máme naprojektovanou i rekonstrukci vlastní nemocnice, s tím, že by ta stará přístavba, která vznikla za protektorátu, která je staticky narušená, že by byla odstraněná a vznikl by tam nový nemocniční pavilon s vybavenou rehabilitací tak, aby to odpovídalo potřebám nejen Tišnovská, ale celého regionu.
0: Vy jste řekl před chvílí, že za jistých okolností ta cena energie může být likvidační, že by dokonce musela nemocnice případně vaše zastavit provoz. Teď se ucházíte o pozici v Senátu. Co můžete jako senátor s tímto udělat? Možností není moc, jak víme.
1: Možností není
0: Jaký
1: moc.
0: Máte plán zkrátka?
1: V podstatě, co se týče energetické situace, jako jeden senátor samozřejmě nezmůže nic. Senát může na návrh senátorů nebo senátních klubů podávat návrhy zákonů, změny zákonů, novely. Můžeme samozřejmě ze Senátu tlačit na poslaneckou sněmovnu, aby buď změnila současnou energetickou situaci legislativně, nebo aby tlačila na vládu, aby to bylo vyřešeno vládní vyhláškou.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům, a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nějak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers. No.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a A vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřováno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: no, tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, já bych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v ale pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já, když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek, a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Bývalý ministru zahraničí. A mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna osnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít. Co se
1: bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvou a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni se takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Na pokroucenej generační strom se slétaj z dálky hej na divnej ptáku. Už klín horní se stavěj do haptáku a ze sprákání temně duní hrom. Zní kytaly a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu.

a prachem dílej cest. Se vracej páci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčený zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená křídla, a kde jsou generace moudrá zříla.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím po čase.
1: Po třech týdnech, ne po čase.
0: No tak po třech týdnech, chcete-li. Ale musíme dnes na úvod začít takovou drobnou agendou. Já totiž provádím kontrolu mezi občany a ptám se, jestli máte připravené dva svetry na podzimní a zimní období.
1: No, nemám opravdu, ale dneska jsem pochopil geniální návrh jakési školské organizace a ty přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý, protože nebude to pivo, nebudou ty energie, takže by bylo možné, že by se prázdniny přesunuly na léto. A že by se v době, kdyby se mělo topit, ty děti by byly doma.
0: Prázdniny přesunuly na
1: léto? Letní prázdniny by se, letní prázdniny by se přesunuly na zimu a v létě by se chodilo do školy, takže po prázdninách by byly děti doma, čili nemuselo by se topit ve školách, takhle.
0: K tomu se ještě dostanu, protože tady máme tu výuku na dálku, jak jsem četl ve vaší glose, ale to až za chvíli. Mě teď zajímá kauza svetr, protože tím tak nějak žijí naši spoluobčané a mám pocit, že stovky tisíc lidí, mírně řečeno, z toho mají srandu. To, že toto řekne předsedkyně poslanecké sněmovny, pane prezidente, o čem to svědčí?
1: Nemám slovo, skoro je to takový lacinej for. Já prostě už nemám důvod tomhle vymýšlet nějaké originální výroky, co bych o paní Pekarové Adamové řekl. Já už jsem o nich výroků řekl více a já žádný nic pozitivního na ní nevidím, takže mě to ani nepřekvapilo. To je pro mě, to patří do té řady jejich výroků, jejich chování a podobně. Nicméně musím se jí zastat, není v tom úplně originální, to už řekla řada přitroublých evropských politiků a moje generace, to byste ještě nebyl na světě, ale moje generace si pamatuje, že to slavně řekl americký prezident Carter, když byla ty první ropné krize v druhé polovině 70. let, tak on taky přikázal, aby se snížila teplota ve všech kancelářích v Americe. Tak není to úplně originální.
0: Jasně, ale nejde tak ani o paní Pekarovou Adamovou, ale o tu pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních

0: Činitelů. A ona vlastně nám, občanům, řekne skrze televizní obrazovku tuto myšlenku hlubokou, jenže mě tam chybí ještě všechny ty věci na to navázané. Průmysl. Víte, obchodníci, podnikatelé, střední podnikatelé, velcí, tam totiž hrozí to, že budou padat ty firmy, že může to způsobit až nějaký kolaps v mnoha oborech. A já se bojím, že tam svetr nepomůže. A říkám si, když paní předsedkyně poslanecké sněmovny neřekne to B, si říkám, že něco špatně. Na to se ptám.
1: To je absolutně špatně. A ten svetr je potenciálně to úplně nejmenší, co by mohlo být jako důsledkem toho energetického kolapsu, který jsme si systematicky připravovali, budovali dlouhá léta. A samozřejmě jsme ho budovali zeleným blouzněním a soubojem s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Takže dlouho se do tohohle toho investovalo a až jsme se k tomu proinvestovali a tahle situace teď prostě nastává. Takže ten energetický kolaps opravdu hrozí a nedá se, v tom kolapsu nejsme sami. Ten kolaps je teda součástí evropské zelené politiky a Green Dealu a podobně, tak než my řekneme dost s těmihletěmi nesmysly, než si začneme zase topit uhlím, které máme k dispozici, než začneme nezavírat jaderné elektrárny a podobně, tak možná si musíme projít nějakou takovouhle bláznivinou.
0: Teď ten strmý nárůst cen elektrické energie vyděsil úplně všechny, o podnikatelích teda ani nemluvě, co mám já zprávy, ale dokonce i sám pan premiér byl z toho velmi zaskočen. Řekněte mi, pane prezidente, předpokládáte, že to je teď nějaká kulminace a že to půjde zase dolů, že se to jednoho dne dostane do starých kolejí, anebo to bude tak strašně drahé a potom se ptám, co s těmi lidmi, kteří prostě nebudou mít na to, aby používali elektrickou energii?
1: To už je několik otázek v jednom. Takže zaprvé já nechci prorokovat individuální ceny, jako jednotlivé ceny a jejich růst. To bezprostředně neumím, ale já jsem spíše schopen prorokovat inflaci, jako masový makroekonomický fenomén a já prostě mám velmi smutný pocit, že inflace se k žádnému konci nechýlí, no a prostě ten šokující růst cen například energií je součástí inflace. To je jeden z prvků té inflace a pokud budou pokračovat politiky vlád, jako je ta naše, která roztáčí inflaci svým obřím rozpočtovým deficitem už řadu let, letos to pokračuje a jak nám pan Stanjura, ministr financí, naznačil ve výhledu finanční politiky státu do roku 2025, což je doba, kterou oni si vzali jako bod, do kterého má trvat tato pětikoaliční vláda, no tak jestli bude každý rok 300 miliardový rozpočet státního rozpočtu, no tak to se valí pořád na dluh peníze do ekonomiky a to nemůže dopadnout jinak než rozsáhlou inflací všeho, včetně potravy na straně jedné, energii na straně druhé.
0: K tomu, pane prezidente, dvě věci. Tak jednak vy hovoříte o inflaci velmi často a myslím, že zasvěceně, a tak aspoň tady zkuste prorokovat, jestli už teď jsme na vrcholu.
1: No, tak já nevím, tak měnová politika začala brzdit. Jenomže ekonomické procesy mají jednu velkou charakteristiku, která znamená, že se důsledky toho či onoho ekonomického opatření projevují s časovým zpožděním. Slovo time lag, časové zpoždění, je jedno z nejčastějších nejčastějších slůvek v ekonomii a vždycky se odhaduje, jak dlouhé to časové zpoždění bude. Většinou se tak literatuře říkávalo, že začínají působit ta měnová opatření typu zvyšování úrokových sazeb, že začínají působit, ne plně působí, tak za 6 čtvrtletí průměru, rok, rok a půl, až 2 roky. Myslím, že teď, sleduju-li americkou literaturu, kde ta ekonomie je nejvíc rozvinutá, tak se spíš začíná říkat 2 roky. To znamená, když bychom přijali tadyhle to tezi, tak v momentu, když dupnete na brzdu, tak to začne za 2 roky působit. Kdo jezdil na náledí, tak ví, že dupne na brzdu a ono to začne působit až za jistou dobu. Takže my jsme provedli opatření. To, že jsme nechali, že jsme dopustili, aby ty úrokové sazby rostly oproti těm nulovým ještě na začátku loňského roku, tak to je krok určitě správným směrem. Jde o to, jestli ty úrokové sazby vzrostly dostatečně. A já mám pocit, že už jsem tady ekonomicky kázal při těch našich rozhovorech, že vždycky je třeba odlišovat takzvanou nominální úrokovou sazbu a reálnou úrokovou sazbu. A rozdíl mezi těmi dvěma je míra inflace. Takže když je nominální sazba 8 a inflace 3, tak je jasný, že ta reálná sazba má nějakou hodnotu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme sice tu prvotní úrokovou sazbu zvýšili na 7,5%, a teď už se ta banka zalekla s tím něco dělat dál, no tak v momentu, když máme inflaci 17,5%, no tak ta reálná úroková sazba je pořád minus 10. A je-li reálná úroková sazba minus 10, takže že by působila velmi brzdícím tempem, to si snad nemůže myslet ani naprostý ekonomický laik. Takže to, že vláda zasáhla správně, banka zasáhla správně, ale nevím, jestli to bude stačit. Myslím, že ne. Ty úrokové sazby měly růst dále, až jak někdo říká, že by to samozřejmě mělo vedlejší ekonomické důsledky. Ano, zbavit se inflace bez zpomalení ekonomického růstu prostě možné není, nebo vynulování ekonomického růstu možné není. Takže ano, musí být přiškrceny některé ekonomické aktivity.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, takže to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem. Mm-hmm.

0: zvuky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

pocití dešem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
2: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To za prvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže nevím, ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no, přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se.
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně, tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
2: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. A já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že si něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné. Kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím nebo i chvilku pobývám tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky. Jo, napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Tady ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
2: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco nějak radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
2: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne.
2: To
1: ne. Čtete literaturu.
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Miroslav Svoboda je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Miroslav Svoboda je bývalým poslancem parlamentu České republiky za sociální demokracii.
1: A, ano.
0: Mimo jiné také kandidát do zastupitelstva na Praze 11.
1: Ano.
0: Ale dnes čerstvě také bývalým členem sociální demokracie, protože podle toho, co se objevilo na internetu, jste byl vyloučen. Co jste provedl, pane Svobodo?
1: Přesněji řečeno, bylo mi ukončeno členství.
0: Bylo vám ukončeno členství.
1: To je ale jen formální, tak jak říkají stanovy. A je to, musím říct, že po 28 letech a je to popravdě řečeno bolestivé. Takže mě to mrzí, jinými slovy. Co se stalo? Dovolil jsem si kandidovat na kandidáce, kterou neschválilo vedení strany, přestože na začátku toho procesu při přípravě kandidátních listin jsme nevěděli nebo netušili, že by ten problém mohl nastat.
0: Sociální demokracie, tam je zapovězeno kandidovat kdekoliv jinde, to víme. Nebyl ten problém spíš v tom, že kandidujete na společné kandidáce s komunisty?
1: No, to je otázka, protože v celé republice to problém není, ale v Praze to problém je. A samozřejmě k té změně těch pravidel hry došlo v průběhu toho procesu sestavování kandidátek, proto jsem řekl, že na začátku to problém nebyl nebo nezdálo se, že by byl. A teprve v průběhu, kdy dokonce mi předseda Šmarda po projednání té připravované kandidátky řekl, že doporučí grémiu schválit takovou kandidátku. Ono vůbec atypičnost je to, že tu kandidátku na městské části schvaluje grémium strany. To je zase jenom specifikum pro Prahu.
0: No a co to má za důvody? Proč to tak? Jak to vysvětluje vedení?
1: To mě také mrzí, protože vedení v zásadě nekomunikuje. Nám, těm dotčeným, asistentka poslala takový informující informační e-mail, v kterém říká, že jsme přestali být členy sociální demokracie, protože kandidujeme na kandidáce jiného politického subjektu.
0: No, o čem to svědčí směrem k sociální demokracii?
1: Já to nechci příliš jako nějak dramatizovat, ale pochopitelně já osobně zatím cítím jakýsi boj uvnitř Prahy, kde jedno křídlo, řeknu liberální, které prosazuje takovou tu středovou cestu, tak se jí moc nehodí názor jiný. A pochopitelně i oponenti této cesty jim vadí, takže vůči některým lidem prostě byla přísnost větší, jako třeba v mém případě, protože já jsem v pražské organizaci do toho vlastně ukončení členství byl předseda krajského kontrolního orgánu. A vlastně to postihlo i předsedu pražské sociální demokracie Pavla Jaroše.
0: No, vy jste byl tedy po 3 volební období v poslanecké sněmovně. A řekl bych, že jako takový už ty procesy, jak se říká, uvnitř strany znáte. Co se všechno uvnitř sociální demokracie změnilo po tom hrozivém pádu, tedy po volbách v roce 2021?
1: No, já vás trošilinku poupravím a jako nezlobte se za to. On to je vlastně kontinuální proces, on to není jenom pád v roce 2021.
0: No tak ale tam se to ukázalo v plné nahotě.
1: Ano, přesně tak, to tak. Ano, s tím už souhlasím. Co se změnilo? Před každými volbami se schvaluje jakýsi řád, jakýsi manuál pro přípravu kandidátních listin. A vlastně poprvé se udělal takový řád, který říká, že Praha má jiná pravidla hry než zbytek republiky. Daleko přísnější. Jinde ve zbytku republiky jsou ty koalice bezproblémové. Víme, už mediálně známý problém například v Táboře, ve Znojmě a v desítkách dalších měst. To prostě problém není, ale v Praze, kdo nebyl schválen na jakési buď koaliční nebo jiné kandidáce, to znamená, je ta možnost ještě toho sdružení, kde sociální demokraté můžou být, tak prostě byli šmahem nebo škrtnutí pera, prostě jim bylo ukončeno členství.
0: Dobře, to je směrem k volbám. A já se ještě ptám, co se uvnitř té strany změnilo, protože krom toho, že máte, nebo sociální demokracie má nového předsedu, pana Šmardu, tak jak je to uvnitř té strany po tom výsledku voleb? Je tam jiná atmosféra, jsou tam jiné vztahy?
1: No tak, víte, v každé politické straně o těch stazích je složité hovořit, protože to je vždycky osobní pocit, jaké jsou vztahy. Ale to si myslím, že není problém. To je de facto organismus, který funguje, jednou se cítíte lépe, po druhé hůře. Ale kdybych si měl zahrát na politického analytika, tak pochopitelně sociální demokracii se především přestalo diskutovat. Politická strana je politickou organizací proto, že se u níž diskutuje. Z té diskuze vzniká názor. Názor na to, jestli se má zdražit elektřina, nemá zdražit elektřina. Prostě na politické otázky, buď z krátkodobého pohledu, z dlouhodobého pohledu. A pochopitelně v těch fórech, kde jsou odborníci, i laici, i ulice, i akademická scéna, tak vzniká názor a všechny nás obohacuje. A z toho vzniká nějaký konsens, který potom ta strana prezentuje. A tohle se úplně vytratilo. Převládl ten mechanismus, ta logistika, ta funkčnost a ta diskuze prostě se vytratila. Proto také sociální demokracie skoro nic neříká. On kdyby už Hamáček jako předseda prostě na některé momentální politické situace reagoval pružněji, tak jsme dneska byli ve sněmovně. A ten problém by byl poloviční.
0: A považujete, pane Svobodo, současného předsedu za pevného a kvalitního vůdce? Mám na mysli toho pana Šmardu.
1: Tak předseda je předseda, ale já se vám přiznám, že já jsem osobně podporoval Janu Maláčovou v tom souboji o předsedu z toho důvodu, že měla zkušenosti s celostátní politikou, měla zkušenosti s médií. Bylo mi jasné, že jako ministryně práce a sociálních věcí, tak i v budoucnu bude v těch otázkách, které zajímají společnost, ale i média, to znamená ty otázky sociální politiky, že to budou časté mediální otázky, to znamená, že bude mít prostor v médiích na své názory, a připadla mi vhodnější kandidát. A prostě současný předseda, přestože objíždí republiku, snaží se, tak podívejte se, jak je sociální demokracie vidět. Máme tady například i pražskou kauzu na magistrátu Hluboček, v uvozovkách pracovně řečeno, kde je to vlastně požehnání pro politika a pro média taky. To znamená korupce, sex, drogy, orgie. A to prostě není lepší téma, jak mít téma kritizovat prostě současnou politiku. Sociální demokracie mlčí.
0: A tak to je možná věc názoru. Vy říkáte sex,
1: ne, to drogy, samozřejmě byla nadsázka.
0: Ale já bych řekl, že ceny energií a...
1: No to je o 14 dní později, ano.
0: No ne, téma. Že to je to skutečné téma, ale určitě.
1: Ne, to já jsem dal jako takové to nejdivočejší, jakoby nejtransparentnější.
0: Pane Svobodo, kdo podle vás zničil sociální demokracii?
1: To... jako zničil sociální demokracie není zničena.
0: No samozřejmě, že je.
1: Já jsem víte, já mám zkušenost.
0: Vy to tady celou dobu říkáte. Není o ní slyšet.
1: Ano, je na dně, ale není zničená.
0: Dobře, tak klidně ať je vaše formulace. Kdo dostal na dno sociální demokracii? Byl to pan Sobotka?
1: Ne, samozřejmě, že to začalo už za ne, na dno... Bohuslav Sobotka byl předseda sociální demokracie, který měl určitou kvalitu, ale určité nedostatky. Další nedostatky měl předseda Hamáček a další nedostatky, řekl bych, že největší má předseda Šmarda. Mhm. Jo, každý trošku jiného druhu, když vemu Hamáčka a když vemu Sobotku, tak oni se především starali o vládnutí. Nestarali se o vnitřek strany tolik.
0: Zvenku to vypadá tak, že z dob, kdy byl předsedou Miloš Zeman, a vy tu dobu pamatujete, předpokládám.
1: Kvůli Milošovi Zemanovi jsem vstupal do sociální demokracie.
0: Tak kdybychom to měli mít v nějakém grafu, tak mně to přijde, že ti předsedové jsou pořád slabší a slabší, ještě zaplať pánbu za Paroubka v jisté chvíli.
1: Ano, tam bylo takové zoupnutí, protože mezi tím byl samozřejmě předseda Špidla.
0: Ano.
1: Kde...
0: No ještě Gross, ne?
1: A ještě Standa Gross, ano, no. Ano. Ale tak tam prostě ta energie, která najednou potom čišila z Jiřího Paroubka, tak ta už se neopakovala. Ono je také o tom, že...
0: A to mě není jasné, že jste to vy jako členové, vy jste bývalý člen, že jste to dovolili. Přece v každé televizní diskusi je na první pohled vidět, jak ten pan Šmarda se sice velmi snaží, dělá takové ty různé opičky, tak aby někoho zaujal, ale že ve skutečnosti je brutálně slabý.
1: Ano, já s vámi... Mně je to nepříjemné říkat, protože jako mám pocit, že pořád střílím do vlastních řad, ale máte pravdu. Jo, Jiří Paroubek, víte, vemte si, já nechci poučovat, ale vemte si genezi. Jak Jiřího Paroubka, tak Miloše Zemana. Miloš Zeman 10 let byl vlastně schován v prognostickém ústavu, když to řeknu, studoval, připravoval se. A pak přišel rok 89 a vyrazil. Jiří Paroubek taky měl vlastně 2 vzestupy. Měl tu první vlnu za předsedy Horáka, což byl první předseda sociální demokracie po revoluci, kdy byl v titulní, poměrně jakoby v titulní roli titulních politiků sociální demokracie. Pak byl upozaděn, ale on přece dál pracoval na magistrátu a připravoval se na to, že by jednou mohl, nevěděl samozřejmě, jako nikdo nevěděl, že přijde ta šance, ale pracoval na sobě. A pak ta šance přišla, a on byl meteor, který vlítl na českou politickou scénu. Mm-hmm. A byl schopen, nevím jestli z 5, 7, 8% to vytáhnout 30% během půl roku. Proto já říkám, že sociální demokracie není mrtvá. Je na kolenou, ale není mrtvá a nikdy mrtvá nebude.
0: Jak to víte?
1: Protože ta myšlenka je věčná. My jsme prostě více jak 130 let tady na tom politickém trhu a nebo politické scéně a prostě přijdou, ozdravějí se vnitřní procesy, přijdou noví lidé a uvidíte, že sociální demokracie půjde nahoru. A samozřejmě to je i ovlivněno tou politickou situací, která v tuhle chvíli sociální demokracie nesmírně nahrává. O to je to smutnější příběh.
0: Pane Soboru, když jsem se díval na jednotlivé kandidátky tak různě po republice v těch komunálních volbách a viděl jsem, s kým vším tvoří koalice na různých místech, tak už je z toho naprosto zřetelné, že to není svébytná politická strana, tak jak jsme ji znali. Ale to vám nechci oponovat, to je jedno. Vy kandidujete na Praze 11 a řekněte mi, je to pro vás těžké rozhodnutí jít do společného kandidování s komunisty, a nebo je to počátek jakéhosi sjednocování levice, o kterém se tak mluví často?
1: Já jsem si tuto otázku kladl taky a je na ní velmi těžká odpověď. Já bych každopádně nehledal paralelu s Prahou 11. Jo. Já, když budu komentovat situaci na Praze 11, tak je velmi jednoduchá.
0: Počkejte, tam kandidujete na Praze 11?
1: Ne, bezesporu, ale nechtěl bych to srovnávat nebo z toho dělat příklad pro sjednocování levice.
0: Jo, ne, já se ptám jenom, jaká je ta úvaha jít do party s komunisty.
1: Helejte se, pro mě komunální politika vždy byla o konkrétních lidech. V prvé řadě ti, co chtějí pracovat, a v druhé řadě ti, co mají kvalitní selský rozum, když to řeknu. Protože to je ten základ, který potřebujete pro komunální politiku. A to ty lidi, které já znám a jsou v čele na vrchních místech kandidátky za komunisty, tak vím, že jsou to lidé, kteří mají bezvadný svůj občanský život a už v politice něco dokázali na Praze 11, jinými slovy, už za sebou mají nějakou práci v zastupitelstvu na Praze 11 a nemám, co bych jim vyčet.
0: Vrátíme se k tomu, ale jenom mě vysvětlete, nedávno jsme to v tomto studiu řešili s jedním kandidátem, Vysvětlete mi ten váš pojem, co to je ten selský rozum. Já to tak často slyším, já nevím, co to je.
1: No, ono se o tom nerado mluví, protože to je těžko uchopitelné, ale já vám dám, když jsem řekl selský rozum. Proč v minulosti, v dávné minulosti, byl starosta jeden z nejúspěšnějších většinou sedláků na vesnici? Protože dokázal se postarat o svoje hospodářství, o svoji rodinu, a pak byla šance, že se dokáže takhle postarat o tu obec. A to představovalo, to nebyli odborníci na politiku nebo politologii, to byli lidi, kteří byli schopni řešit problémy. A to stejné je na té obci.
0: Ale vy říkáte, tak jsou to komunisté, půjdu s každým, kdo má selský rozum, no tak...
1: Ne, s každým ne, to zase úplně
0: nebo
1: ne.
0: Nebo je to pro vás důležité, aby tam byl ten selský rozum, a já nevím, co to je, to nemyslím nějak zle, ani vás k ničemu netlačím, jenom si říkám, že když to slyším teď různě na těch náměstích, někdo říká zdravý rozum, aby zvítěl selský rozum, a já si pořád říkám, každý blázen si o sobě myslí, že má zdravý rozum.
1: Ne, takhle, máte pravdu. Já to asi nemůžu říct do televize, že rád používám rčení, že blbec ví jako poslední, že je blbec, že? Ale což de facto říkám to samé, co vy. Ale víte, stálo by za to se podívat na zastupitelstvo Prahy 11, jak teďkon dobíhá, nebo v tom posledním roce. Tam už ani nejde o podstatu věci. Tam už se spíš střílí do toho, jakoby, kdo je na protější barikádě, protože tam jsou barikády a není tam jenom jedna. Takže tam vidíte naprosto bizarní příběhy, teda scénky, že se tam hádají o osvětlení v sále, místo toho, aby se řešily praktické problémy. A to mi připadá smutné. Já jsem zažil zastupitelstvo na Praze 11, zažil jsem ho na Praze 10 a vždy vítězil právě ten selský rozum, to znamená něco prosadit, co je dobré pro tu obec, případně pro ty občany.
0: Dobře, tak nám řekněte co? Nějaký příklad, s čím tam jdete? S vaším selským rozumem prosadíte co zásadního?
1: No, my především chceme chránit tu kategorii lidí, která dneska se cítí nebo bude nejvíce ohrožena. A co samozřejmě umožňuje obec, nebo respektive obecní zastupitelstvo. To znamená, že jsme schopni vytvořit i jakýsi sociální polštář pro to, aby ti lidé, kteří budou mít problém, tak aby jim městská část nebo obec byla schopná pomoct. Jsme schopni...
0: Máte na mysli ceny energií a tak?
1: Ano, například i vytvářet tlak na pražské společnosti, které prodávají energii, aby to nebyly čistě tržní mechanismus.
0: No, já slyším od představitelů strany a vlády v uvozovkách, že se ten problém bude řešit na nějaké evropské úrovni.
1: No, když se vyřeší, zaplať pánbu, protože pochopitelně ta obec nebo městská část má svázané ruce do značné míry. To vláda má podstatně jakoby zbraně těžšího kalibru nebo nejtěžšího kalibru. Takže jedině dobře. Také samozřejmě jedině dobře, když ten problém vůbec nenastane. Ale my chceme být tou silou, která bude slyšet na všechny návrhy, které pomůžou občanům, po případě životu lidem na městské části. Na
0: Máme ještě dvě minuty, tak nám řekněte, jak bychom to udělali, nebo jak byste to udělali, jak můžete pomoci ekonomicky občanům?
1: Ekonomicky, přímo ekonomicky v tom pravém slova smyslu, nevím, jestli to bych teď
0: hledal. Mluvíte o nějakém polštáři?
1: No jistě. Ale jsou různé dotační tituly, které ta obec může zajistit tak, aby nepropad ten obyvatel do problému a přicházel o obydlení, přicházel o zdroje energií, jinými slovy, aby bylo čím topit a kde bydlet. A pak je to samozřejmě i o těch službách, které prostě se zajišťují na městské části nebo na každé obci. A mně se líbilo, že v minulosti na Praze 11, ale i na Praze 10 byly například dotovány z městské kasy zdravotní pohotovosti. Proč by měl, protože Praha 11 nemá svoji nemocnici, proč by obyvatel Prahy 11 měl jezdit do nejbližší spádové nemocnice, kde bude stát na pohotovosti dlouhou frontu, ale aby tam byla prostě udržitelná zdravotní pohotovost 24-hodinová. A to samozřejmě žádný lékař sám držet nebude, ale když tomu pomůže městská část jakýmsi dotačním titulem, tak už potom to dává ekonomický smysl i pro ty lékaře, i pro tu polikliniku, aby se držela ta zdravotní pohotovost. A na Praze 10 byla i zubní zdravotní pohotovost.
0: To znamená, to, abyste jeden z těch cílů je zajistil tento komfort pro obyvatele.
1: Ano, no přesně tak. A pochopitelně budeme slyšet na všechny projekty, protože ty služby na Praze 11 nejsou úplně komfortní. Je tam letitý problém prostě s centrum ledových sportů. Vím, že je tam zamrzlý projekt velké multifunkční haly sportovní. Tenhle druh služeb prostě pro mladé lidi, ale i pro starší prostě tam minimálně není v optimální kondici.
0: Děkuji vám za návštěvu a těším se na příští
1: rozhovor. Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Miroslav Svoboda.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po Čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě já případem nezveřejňujeme. Já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil.
1: Myslím si,
2: že šéf toho soudu, myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebně řízení, si měl domluvit z justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jaksi ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty novináře.
2: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba od poslechu. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak, když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak že, proto...
2: Že, dobře, že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také
2: masivní úniky. Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: půl miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kde by se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný,
1: to...
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda Senátu, pan Mikeš, s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jaksi soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
2: No, tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě něčeho,
2: někdo má
1: obavy.
2: Strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďko na aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když první Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné... mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem. Nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: special rolling down the seaboard line. Whoa, whoa.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslí, že je to furt Joe starý. Co? Mně to tak připadá.
3: Myslíte?
2: Jo, protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
3: On podřízený?
2: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, podívejte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
3: A?
2: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Podívejte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
3: No. No tak prosím vás, ale to mi, díval jste se na tu ceremonii?
2: Díval, mi se ta ceremonie samotná líbila.
3: Na tu oraci?
2: Mně se to líbilo fakt. Teď nemluvím, vlastně i projev, ale ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková, není moc patetická, ale je vlastně taková hezká, dobře se na to koukalo.
3: A projev?
2: Je důstojná.
3: Projev všechny ty věci, co on tam řekl Doník?
2: Projev se mi až na pár výjimek, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snažím o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
3: Vy jste indoktrinovaný.
2: Totálně Xavere. No já jsem popilej úplně tam.
3: Tak já vám příště tady dám, místo Ukrajiny vám dám Doníka.
2: To by vás. Můžete?
3: No můžu, no.
2: Jo?
3: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až později, ale chtěl jsem staré dobré heslo povaleči z kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
2: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil? U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
3: No ale já nevím, pane Holče. To. On tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
2: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
3: Nenašel.
2: No ale tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
3: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
2: Jo.
3: Tak tady by, kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
2: A to vám nevymýšlí už, ne?
3: Jo, ale...
2: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, myslím.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

matce, krásné paní Marilyn, a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem.

0: jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy, případně když se dostanete do sněmovny, zákonodárci, s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let, aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legrace v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě.
3: Myslíte?
2: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických se dít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet a on by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat. Celou tu bitcoinovou kauzu, ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, to vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
1: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie, tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem.
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení je
2: to jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Petr Lachnit je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Petr Lachnit je jednak radním Prahy 5 a kandidátem na starostu Prahy 5. A já podotýkám to důležitou věc, že já jsem teoreticky vaším voličem, pane Lachnite, tak buďte opatrný, co řeknete dneska. No ale vysvětlete nám několik věcí, jo, z té pětky. Já teď vám tak nějak pozoruji, když tam často jezdím i večer domů a tak, že se trošku změnily poměry a že tam často vidím takové ty fetíře, jak se říká, takové ty drogově závislé a tak. Existuje třeba nějaká statistika, jestli těchto lidí je tam víc, anebo míň, anebo to souvisí, prosím, s nějakým tím centrem pro drogově závislé na Praze 5 v Mahinově ulici?
1: Já myslím, že se nemýlíte. Skutečně v okolí toho Anděla se ve zvýšené míře už někdy od toho listopadu, října 2019 začalo pohybovat mnohem větší množství lidí závislých na těch návykových látkách. My jsme se snažili i s policií a neziskovými organizacemi zjistit důvod. Nelze ho asi zjistit stoprocentně. Praha 1 přistoupila k tvrdší politice, v podstatě pod tlakem policie se zřejmě část přesunovala na Anděl, přišel do toho covid, ale pohyb na té scéně je složitý. My jsme se domluvili s policiema na zvýšené kontrole monitoringu v té lokalitě, ale jeden ze zásadních problémů, který my tam vidíme, je poměrně vysoká přítomnost tedy zařízení, která jsou sice prospěšná, ale jsou příliš koncentrovaná v té Praze 5. Mm-hmm. Máme tam dvě kontaktní centra pro osoby závislé. Jedno z těch center je v našich prostorách v Mahenově ulici a bohužel tedy pověstná ordinace jednoho z lékařů, kterého nebudu jmenovat, se postupně přestěhovala z Bíblovy ulice přes Prahu 4 v roce 2015 nebo 16 se přestěhovala do Erbenovy ulice, což je vedle. A dochází zde k tomu, že jsou ve velké míře poměrně zvláštně předepisovány substituční látky, které to je Ravata a Subutex. No a ty substituční látky vydává zase pro mě poněkud zvláštním způsobem lékárna, která je vedle v té Erbenově ulici. No a tam odsud se to ve velké míře, tyto substituční látky dostává mezi ty návykové osoby. Proti substituci já nemám vůbec nic, ale pokud je to substituce řádná, prováděná lege artis, bohužel tady to velké množství z mého pohledu v pořádku není. Tyto látky jsou zneužitelné, jsou na tom drogovém trhu levné, levnější než ty originály. V podstatě místo toho, aby se užili ústy, tak je ty závislé osoby rozpustí a pak si je aplikují nitrožilně a v podstatě svým způsobem jsou patrně efektivnější, než kdyby kupovali na tom drogu ty tvrdší látky. A teď tady máte vedle zastavárnu, máte tady vedle káčko, no a vytváří se prostě nepřehledná. Káčko je nízkoprahové zařízení, takzvané kontaktní centrum.

0: a vytvořila se vlastně jakási v uvozovkách dokonalá výrobní linka, která ovšem nepatří do centra města. My proti nízkoprahovému zařízení provozovanému řádně registrem nemáme to nejmenší. Vždycky jsme s Progresivem spolupracovali, ale bohužel jsme pod obrovským tlakem občanů a já je chápu, protože ti drogové závislí se pohybují všude okolo. Pohybují se na zastávce u zvonu, pohybují se v husových sadech. Snažili jsme se, posílil se policejní dohled. Ale bohužel policie tohleto řešit v našich podmínkách nemůže efektivně. Takže nám nezbylo po mnohých komunikacích s magistrátem, kde 2 roky jsme se snažili domluvit na přestěhování tohoto centra do jiné lokality, aby to nebylo tak koncentrované. Ale nepodařilo se, takže jsme v červnu dali tomuto nízkopravovému centru výpověď. No, dali jsme tam tu nejdelší možnou výpovědní dobu, to znamená 6měsíční. Myslím, že se snažíme i jim pomoci v hledání nějakého dalšího prostoru, ale protidrogová politika je otázkou magistrátu. Magistrát je plně odpovědný za tu síť a on to neplní. Musím teda říct, že je neuvěřitelné, že Praha jako kraj je jediný kraj, který nemá schválenou koncepci protidrogové politiky. Byl za to kritizován. Nedovedu si představit, že by tohle to bylo někde jinde. Asi na tom vidíte, jakým způsobem přistupoval k řešení té protidrogové sítě, těch protidrogových služeb. A já budu doufat, že tedy po těch volbách na tom magistrátu se ledy pohnou, někdo se tomu začne věnovat a podívá se na tu problematiku i s odborníky třeba lépe a pomůže vyhledat prostory a roztříštit, případně otevřít někde na kraji podobné zařízení,
1: pane aby doktore, se to nekoncentrovalo. Lachnite, řekněte, kdyby se zadařilo, vy jste se stal starostou, vy s tímto problémem nemůžete udělat zhola nic?
0: My v podstatě v tuhletu chvíli s tím toho mnoho nemůžeme udělat. Důležitý je komunikovat s magistrátem, aby nám ten magistrát podal pomocnou ruku, aby začal vnímat, že je za to odpovědný. My jsme ochotni pomoct při přestěhování toho progresivu do jiných prostor, ale není to jenom o tomhle tom. Ten magistrát se musí postarat i o zřízení dalších podobných zařízení, aby to nebylo koncentrováno jenom do Prahy 1 a do Prahy 5. Máme jenom 3 zařízení, která dneska jsou. Na Praze 5 jsou 2 a jedno je na Praze 1. A bohužel při to množství těch drogově závislých je to málo.
1: Pojďme na další věc, a to jsou seniori, co by ohrožená skupina obyvatel. Ohrožená, řekl bych, ze všech stran, a teď ještě navíc k tomu ty energie. Tak myslím si, že žít, bydlet na Praze 5, zejména v okolí Anděla a tam v těch exponovaných místech nebude úplně laciná záležitost, když tam bydlí senior se svým důchodem a teď mu skočí ty energie. Teď vy se ucházíte o pozici starosty, tak mi řekněte, co s tím, jestli se jim dá nějak pomoct. A pojďme vzít ty seniory teda z gruntu, protože ještě ty seniorské služby, a tak to mě také zajímá, protože mě to čeká, pane Lachnite.
0: Mě taky.
1: U nás na pětce. Tak třeba budeme tam v jednom nějakém centru a budeme si vyprávět, jak jsme před lety dělali rozhovor. Tak.
0: Podívejte se, již před lety se mně podařilo přesvědčit zastupitelstvo, aby se zcela vážně začalo tou seniorskou problematikou na Praze 5 zabývat. My podle čísel dneska máme přes 85 tisíc občanů a z nich je přes 20 tisíc ve věku nad 60 let, takže v tom seniorském věku. My jsme postupně cestou komunitního mapování těch sociálních služeb zjistili, že chybí především ta možnost právě toho, co vy zmiňujete, nějakého laciného chráněného bydlení, takových těch domů s pečovatelskou službou nebo bytů s pečovatelskou službou. Takže v tuto chvíli máme dokončeny 2. Jeden je v Zubatého ulici a druhá je skončená rekonstrukce Raudnicova domu v Hlubočepech, která skončila v lednu letošního roku a ze 3/4 už je ten Raubnicův dům zaplněn. není to jediná záležitost. My máme ještě třetí dům rozestavěn v tuhletu chvíli, je vedle toho Raudnicova domu a tam už se tedy naplno staví. Takže ta kapacita z té skoro nuly najednou se dostává ke kapacitě takřka 100 bytů domů s pečovatelskou službou a to už je tedy znát. Současně tedy se nám podařilo i v těch stávajících objektech, zejména v objektech na Plzeňské ulici, v Bozděchově ulici, vytvořit byty obecní pro sociální účely, případně seniorské účely a jsou využívány, takže je tady další množství bytů, které užíváme. Myslím si, že se snažíme tomu naplno věnovat. V záloze máme ještě jeden dům s pečovatelskou službou na Poštovce, ale tam nás v současné době při zahájení soutěžení zradily ty neuvěřitelně vysoké ceny stavebních materiálů a staveb, takže nejsem odborník, možná naivně doufám, že v budoucnu by mohly ceny těch stavebních materiálů a prací třeba poklesnout.
1: Ještě než se dostaneme k těm energiím a k těm životním nákladům, před léty mi vyprávěl jeden muž žijící v Rakousku, respektive Rakušan, že tam to chodí tak, že v okamžiku, kdy se člověk blíží do seniorského věku a ještě je třeba ve formě, tak už si tak svým způsobem zamluví nebo nějakým způsobem rezervuje, nevím, jak to chodí, nějaké svoje místo v seniorském domě, aby nezůstal na holičkách. Existuje něco takového u nás? Nebo se čekáš, že průšvih?
0: Ne, to ne. Právě třeba v těch domech s tou pečovatelskou službou my máme žádosti těch lidí, těch seniorů, případně osob se zdravotním handicapem, může to být třeba vozíčkář, protože v tom Raudnicově domě už máme vozíčkáře, jsme neměli ty byty. A může se stát, že dá prohlášení, že nepotřebuje momentálně ten byt, ale obnovuje každý rok tu žádost. A ta komise, když to hodnotí, tak vidí to jeho podepsané prohlášení a nevyřazuje ho z toho. Takže jsou takové případy, není to asi vysloveně tak, jako v tom Rakousku. Nicméně tou faktickou cestou takové případy tady jsou. Jde spíš o to, že si ten senior musí uvědomit, že se to na té Praze 5 trošku změnilo v té oblasti toho bydlení a že taková služba tady možná je. Jde spíš taky o tu osvětu. Ale vy jste se ještě zmiňoval o jedné věci a to jsou samozřejmě ty náklady toho nájmu.
1: No to se chci ptát teď energie a všechno, co s tím souvisí.
0: Ten senior, který užívá ty seniorské služby, má uzavřeny ty pečovatelské smlouvy, tak má limitovanou cenu nájemného v tomto bytě a ta v našich podmínkách podle rozhodnutí rady činí 90 korun za metr čtvereční, což je v současných podmínkách Prahy, myslím, velmi hezká cena. Energie řešíme. My v tuhle tu chvíli, kromě záležitostí, které spadají pod úřad práce a různé dávky, tak sledujeme cenu vlastně služeb, které s těmi byty souvisí, protože jedna věc je nájem, ale to, co se v minulosti nemuselo až tolik řešit, je právě ta cena služeb, které můžou přesáhnout nějakou rozumnou míru. A v podstatě pak teda bychom to museli řešit nějakým způsobem. Limitací, odpuštěním části cen, ale to hlídáme, koukáme na to, ale myslím si, že jsme připraveni to nějakým způsobem řešit v těch našich bytech.
1: No ale mnohem jednodušší ještě věc, která se možná stane, když těm seniorům přijdou například ty vysoké zálohy, tak oni moc nevědí, kam se obrátit. A může tedy nastat příběh, že někdo přijde k vám na radnici a řekne, podívejte se, tady mám takovouhle složenku a beru důchod jenom tolik a tolik, co mám dělat.
0: Tak. No, oni se takové věci dějou, ale nemusí chodit přímo na radnici. Naše pečovatelská služba má nově zřízeno v průběhu 3 let. Jsme zřídili 3 pracoviště. Je to Barandov v budově polikliniky, je to Smíchov na náměstí 14. října a úplně nově otevřené pracoviště ve Vile Áda na Plzeňské v Košířích. Každé to pracoviště, kromě odborných pracovníků zajišťujících pečovatelské služby, pečovatelek, má k dispozici taky sociální pracovníci, takže oni se v té první linii, ty naši klienti i neklienti, obrací přímo na ně. A potom část lidí, která nevyužívá třeba tu pečovatelskou službu, nemá s tím zkušenost, se obrací přímo na sociální odbor. Zatím v tuhle chvíli i tou činností sociálního odboru je to nějak zmapováno, zatím to řeší v podstatě úřady práce, zatím se to řeší cestou těch dávek, ale já vůbec nevylučuju, že do budoucna to přesáhne možnosti těch seniorů a pak to budeme muset řešit spolu s nimi. Těch nástrojů je asi celá řada, ale záleží od ochoty a vůle zastupitelstva třeba vyčlenit na to finanční prostředky.
1: Vypadá to, že jedním z témat pražských voleb z jedné strany na druhou, prostě všude po celé Praze, budou takzvané cyklopruhy a cyklostezky a v mnoha případech nepříliš chytře zvládnuté to dopravní řešení, mírně řečeno. Jak moc vás zajímá tohleto a jak moc to zajímá Pětku a co, kdybyste byl starostou, tak co s tím?
0: Podívejte se, nás to zajímá. Já sám bydlím v Motole na Plzeňské ulici a před nějakou dobou, teda i k té zhoršené situaci v dopravě, která tam je, se nám tam z ničeho nic objevily na vozovce značení cyklopruhů a do toho ještě nějaké odstavné plochy, nevím přesně, jak to nazvat. Výsledek byla skoro katastrofa. Teprve magistrát hlavního města, ne k našim stížnostem městské části, ale ke stížnostem integrovaného záchranného systému, že prakticky neprojede, ani neví, jak se orientovat. Se rozhodl sice pozdě, ale začal ty pruhy zase nějak překreslovat. Takže na zemi teď máte pruhy několika barev. Já sám, když jedu tím autem směrem na Motol a chci někam odbočit, tak se skoro bojím, ani nevím, co která barva vlastně platí u tohohle toho. Já nevidím, že by to bylo extra využíváno těmi cyklisty, takže mě jde o to nic proti cyklopruhům, ale měl by to někdo konzultovat s odborníky, měl by to někdo konzultovat s tou městskou částí a mít na zřeteli nejen bezpečnost jako těch vlastních cyklistů nebo osob pohybujících se na koloběžce, ale i těch motoristů. Jo, a navíc vznikají nám cyklopruhy v místech, kde se vysloveně bojím jako o ty cyklisty. Je to Botanika dole, že jo, když se jede směrem ke Kartouský, já si teda nejsem jistý, jestli to odborník viděl, ale připadá mi to velice riskantní pro ty cyklisty. Já jsem příznivce spíše budování cyklostezek, ale chápu, že v té Praze je to složité, ale vždycky se asi s rozvahou. A když jsem viděl, co se nám tam stalo a mnoho měsíců to nebylo řešeno, nebo vidím cyklopruh směrem na Malvazinky, po kterém nikdy nikdo nejel, tak mně to přijde až líto.
1: Pane doktore, vy se ucházíte o post starosty na Praze 5 a teď vás musím vyzkoušet, jestli pak víte jako představitel té městské části a možná budoucí starosta. Jak je to dlouho, co se Smíchov připojil k Velké Praze?
0: Tak,
1: taková zkouška, jako u maturity, jo, jestli projdete.
0: Jo, děkuju. No, vím, protože to, jsme to výročí slavili. Bylo to 100 let, bylo to 1.1., kdy nejenom Smíchov, připojili se i Košíře, připojila se celá řada dalších obcí a vznikla nám Velká Praha. Yes. Takže my jsme se snažili to výročí připomenout. Ještě si ho taky připomínáme. Bohužel měli jsme naplánované větší oslavy, ale ten jarní covid to zhatil. A teďka vlastně jsou tam dvě věci, které souvisí s Prahou 5 a chceme je dát tomu výročí. Jsou to dva koncerty. Jeden je koncert skupiny Monkey Business v pátek, je to open air koncert v Kinského zahradě.
1: A ten je taky z Prahy 5, Monkey Business.
0: Ano, právě proto já se přiznám, že se moderní hudbě nevěnuju, ale vím, že jsou z Prahy 5. A druhý den je tam open air koncert filmových melodií, který sponzoruje Barandovské filmové studio, kromě jiných, takže myslím si, že je to hezká oslava a blíží se nám tím takový konec oslav toho připojení ku Praze, toho zvětšení.
1: Mimochodem jsem přemýšlel nedávno jako obyvatel Prahy 5, které jako významné osobnosti se octly na Praze 5 při vší skromnosti, kromě mě, to tady nemusíme jmenovat, a kromě vás, tak legrace, ale třeba Einstein, víte to? Lesnické ulici, jsem se nedávno dočetl.
0: No, já myslím, že to vím. Dověděl jsem se to náhodou, podobně jako vy. A chtěl jsem se na to ulici podívat, ona není dlouhá.
1: A no to je taková ta vracečka.
0: Ano, byl jsem přímo v tom domě, ale v podstatě jako dílem náhody, protože tam byl jubilant, který měl 95 let, tak jsem spojil jedno s druhé, dům jsem si prohlídl. Albert Einstein tam skutečně byl, tam, mnohé, skoro dva roky, no, mnohé tam, se tomu přisuzuje. A dole je tam taková malá pamětní destička na baráku, ale dům není náš, dům má, je zpátky vydán v restituci, má soukromého majitele.
1: No Karel Gott určitě ne.
0: Karel Gott ano. Karel
1: na Bertramce.
0: A musím říct, že s Karlem Gottem jsem se potkával pravidelně. Zní to zvláštně, ale potkávali jsme se pravidelně v Motole v areálu Helpesu, protože to je organizace, která podporuje asistenční psy. A mistr měl psa, který byl právě zprostředkován tím Helpesem. Čas od času se o něj starali v době nepřítomnosti, cvičili ho. A oni pořádají takový super den vždycky v září, to super den Helpesu, na kterém spousta těch osobností, těch patronů, těch asistenčních psů vystupuje. A Karel Gott, pokud vím, tak nevynechal jako jediný rok, aby za těch 19 let, za těch 19 let se nezúčastnil, nevystupoval charitativně zadarmo.
1: Jsem rád, že jste přišel, pane Lachniteno, držíme palce při volbách a těším se na příště, nashledanou.
0: Já děkuju vám.
1: Naším hostem byl Petr Lachnit.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový pyrhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii, nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to, to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď jsme teda, teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou, ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: my. Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to je jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
2: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
2: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat

0: třeba i to řešení větší vliv. Tak...
1: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinu a z Ruskem a tak dál.
0: Posmíváme, děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítelé, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi máme nový díl, paní Karol.
3: Ano.
2: To máme radost, co?
3: Máme radost a pojedeme na swingers party.
2: No, já bych ještě nekřičel, ale každopádně bych si to poslechnul být našimi posluchači a diváky.
3: Určitě.
2: Za prvé na rádiu Xaver, za druhé na kanále Xaver Live, na YouTubeovém kanále, a nebo, kdyby někdo chtěl, s videem pro fajnové šmekry, tak na www.xtv.cz pro předplatitele. Za stranu a za lidi.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun, to znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace, to znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS,
2: 2.
1: Tak
2: na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak hnutí
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového. veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě...
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to